kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu Pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou, připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeštíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažen, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal to svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když jsi ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Či stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách. Ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No rozpadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to most, dobrý most, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? No takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdy v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky Pochoutkový

0: Hezké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 900104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 900104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo, tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vory bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jináč z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do poštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu. On si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole. No a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šív. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění. Což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: Jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla.
3: No.
1: Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý. Teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub. Opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: No, tak

0: ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, tak mě si toho vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
0: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
0: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Horší záchranáři v Česku měli v červenci 872 zásahů, meziročně víc. Nadace Euronisa v Liberci po 30. uspořádá dobročinnou aukci. V Jablonci nad Nisou dnes skončí bižuterní přehlídka Křehká krása. Dnes bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Nadace Euronisa připravuje 30. ročník benefiční aukce. Bude se konat 21. listopadu v kavárně Pošta v Liberci, oznámila to projektová manažerka nadace Marie Veselá. Momentálně nadace oslovuje umělce a zároveň přijímá žádosti o nadační příspěvky, které je možné podávat do 25. září.
3: Výtěžek aukce si rozdělí neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Euronisa v předchozích letech rozdělila dohromady 43 milionů korun. Asi polovinu z nich tvoří výtěžky z aukcí. Ty z posledních dvou ročníků byly rekordní. 2 týdny před aukcí bude výstava, na které budou k vidění všechna dražená díla. Z Liberce a na Podhorná Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou dnes skončí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se stupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé Státní muzeum skla a bižuterie. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve 2 termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou slunečno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30, na Českolipsku až na 31 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená jen na jeden jízdní pruh. A v Liberci v ulici Dubice probíhají také práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme hezké dobré ráno, jsou přesně 4 minuty po 5 a začíná naše nedělní dobré ráno plné oblíbených písniček a zajímavých informací. Tu první ocení celiaci, vědci v Praze se snaží uvařit bezlepkové pivo. Jaký slad je vlastně základem, a to zjistíme už za pár minut. Vyrazíme si také k Břehyňskému rybníku a řekneme vám, že se sem vrátil hnízdit vzácný jeřáb popelavý. A nezapomeneme ani na zábavu v této hodině, v ní budeme snižovat náklady na kulturu a šetřit na práci hudebníků. Do neděle 9. srpna vás zdraví Český rozhlas Liberec, jsme rádi, že posloucháte.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 9 minut po páté raní jste naladěni na Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a my míříme za pivem. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodné pro celiaky. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím stále chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady 3 sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových 3 úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
3: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasledovat si větší množství a jít na to.
3: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldová ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. You got it!

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud byste chtěli déšť, můžeme to zkusit třeba nějakým kódem z Rumburakova počítače.
1: To stop!
2: To ono.
1: Raberatarego. Počasí? Raberatarego.
0: Myslíte, že to zabere? Když vidím aktuální předpověď, tak bohužel ne.
3: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží, teploty od 9 až po 12 stupňů v Jablonci a Liberci a během dne se nám výrazně oteplí, maxima až 31 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce, srážky se nečekají, biopředpovědi na prostřední dvojce. A když je tak hezky, za chvíli se vypravíme na rybolovné závody. Řekneme vám o Markétě Průšové z Frýdlantu, která ovládla závody juniorů v Bulharsku. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
4: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a představte si, že mimořádného úspěchu dosáhla na mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice v Bulharsku teprve 15-letá Markéta Průšová z Fridlantu. Z 5 soutěžních disciplín získala zlato ve třech a ve čtvrté bronz. O svůj nevšední rybářský zážitek se s námi podělila společně s trenérem Miroslavem Němcem. Zpětně si ho můžete poslechnout i na našem webu liberec.rozhlas.cz. A my jsme se jí zeptali třeba i na to, jak takový závod vlastně probíhá a kolik soutěžících bylo z Česka.
1: Bylo nás 18 z Česka, namíchaný kluci a holky.
0: To jsem se právě chtěl zeptat. Zase ten poměr byl lepší pro kluky?
1: Ano, protože nás holek bylo v kategorii U16 3 a kluků mohlo být 6.
0: Jaké další země byly zastoupeny?
1: Bylo tam vlastně 11 zemí, my jako Česko, Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Švédsko.
0: Máte navázané nějaké mezinárodní spolupráce nebo přátelství?
1: Ano, ano, hodně s Polákama a s Němcema jsme se tam bavili.
0: Proč právě s Polákama a s Němcema? Protože jsou nejblíž?
1: Jo, ale tak nějak prostě to dopadlo, že jsme se s nima bavili.
0: Řekněte nám, jak vlastně takový závod probíhá, jak se to třeba všechno měří? Kde jdete na start, někdo vystřelí pistolí a řekne start, teď to začíná?
1: Ne, vlastně ráno se většinou přijede a začíná se první disciplínou, kde je přesně daný rozpis a vy si vlastně musíte hlídat toho závodníka před váma, dojdete na start, odstartujou vám to a odházíte to a vlastně takhle při každý disciplíně.
0: Jak se měří vaše úspěchy?
1: Tak na terčových disciplínách vlastně dvě terčové disciplíny jsou zásah 5 bodů, když mimo tak 0 a jedna je vlastně na takovou plachtu, kde je uprostřed velký terč černý a to je vlastně 10 bodů a pak to je 8, 6, 4, 2 a nebo 0. A pak jsou vlastně dálkové disciplíny, kdy se u jedné násobí ta dálka krát 1,5 a u jedné se berou dva nejlepší hody.
0: A běhá tam a pořád někdo s metrem nebo už technika pokročila?
1: Technika pokročila vlastně ten hod se vlastně zapíchne, pak se to měří laserem a u těch terčových disciplín tam prostě stojí rozhodčí a říká vám, jestli jste se trefil nebo ne.
0: Vy jste v Bulharsku soutěžila v několika kategoriích, v jakých to bylo?
1: Já jsem soutěžila v kategorii U16 a vlastně byla kategorie i U23.
0: A jak přesně ten závod vypadá? Je také složen z několika částí, tak z jakých konkrétních?
1: Tak vlastně my jsme tam házeli 3 dny. První den byl trénink a slavnostní zahájení. Další den byl disciplína číslo 1 a číslo 3, kdy vlastně se odházela základní část a pak se házeli finále o medaile. A takhle vlastně to bylo každý den.
0: Takže vy jenom zamíříte a hodíte.
1: No, kdyby to bylo takhle jednoduchý, ale je to vlastně fakt jako technický sport, že fakt musíte prostě techniku dodržet, vlastně dobrzdit si to na ten terč a je to celkem těžký.
0: Když mluvíte o té technice, je to třeba i o nějakém postoji jako u golfu?
1: To taky je jako, jak se postavíte proti tomu terči, musíte být přímo jako namířený proti tomu a jako je to i o tom postoji.
0: Takže slyším, že je to velká věda.
1: Jo, to je.
0: Jaká ta další velká věda je před vámi? Jaké soutěže jsou před vámi?
1: Tak teď mě čekají vlastně nominační soutěže na příští rok, kdy vlastně myslím, že 6 pohárů, kde se nominujete a získáváte různě body a potom 3 nejlepší holky postoupí na mistrovství světa.
0: Jak moc si na to věříte?
1: No, teďkon to bude těžší, protože budu v kategorii U23 a myslím si, že tenhle rok to asi nevyjde, ale snad příští rok.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Iveta Bláhová vám ve zprávách řekne, proč je v novém oboru vyšší hluk.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin víc dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné způsobené tím, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetřit, často zamíří právě do městské nemocnice. Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat i dnes. Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na jezeře na Českolipsku. Přírodním koupališti je nadlimitní výskyt sinic. Sinice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákopech, na Damově a Sedmihorkách. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma Little Man tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili ve třetím kole Spartu 2-0 a vedou neúplnou tabulku šance ligy o skóre před Teplicemi. Ty zůstaly neporažené po remíze z Plzní 5-5. Poslední je Zlín, který prohrál i třetí zápas v sezóně, tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Dnes bude většinou slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a za chvíli vás zavedeme k břehyňskému rybníku, kam se vrátil vzácný jeřáb popelavý. A máme pro vás i zábavu. Jiří Cízler bude vzpomínat na své působení v divadelním orchestru, když nastoupil nový ředitel.
3: Soudruhu, dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. A ten dirigent říká, no, oni mají totiž některé pauzy, víte? Tak pozor.
0: Na co si měli dát v orchestru pozor a jak to celé vlastně dopadlo, dozvíte se po 3:15. Dobré ráno, do neděle 9. srpna vám přeje Český rozhlas Liberec.

0: 5.41 přesně a Český rozhlas Liberec. Důraz na kvalitu životního prostředí v uplynulých letech způsobilo, že se na rybníky v přísně chráněné přírodní rezervaci Břehyňský rybník vrátil vzácný jeřáb popelavý. Jeho velikost i barva způsobily, že si ho někteří lidé dokonce spletli s pštrosem a není vyloučeno, že právě tento vzácný druh dal vzniknout legendě o Hejkalovi. Na Českolipsku natáčela naše redaktorka Jana Švecová.
1: Nad Břehyňským rybníkem nedaleko Dox se vznáší lehký opar. My tu s ředitelem chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji Ladislavem Pořízkem stojíme po ránu, ale kdybychom tu možná byli na večer a ze vzdálených mokřadů se ozývalo takové typické hejkání vzácného jeřába popolavého, klidně bychom si mohli představit, že nás do bažin láká Hejkal. Tak takhle nějak mohla vzniknout ta legenda o Hejkalovi?
2: No, já si myslím, že ano, protože kdo vlastně zaslechne volání jeřába a ještě navíc toho jeřába nevidí, nedokáže si ten zvuk vysvětlit, tak já si myslím, že takhle mohly vzniknout pověsti o Hejkalovi. Jo, tamhle dva letí, oni jsou teďka za těmi listnatými stromy. Zřejmě padají do rákosí, ale prostě ozvali se nám. No.
1: Aby ne, když jste jejich šéf. Čím jsou vzácní a na kolika lokalitách třeba v České republice se vyskytují?
2: On je to druh, který vlastně tady zahnízil kolem roku 90 a do té doby v České republice se vůbec nevyskytoval. A je to druh, kde jeho ochrana a obecně ochrana životního prostředí vlastně mu umožnila rozšiřování, takže třeba tady na Břehyňském rybníku hnízdí pravidelně 2-3 páry, na Novozámeckém rybníku také plus minus 3 páry, ale už je můžete potkat i na jiných částech republiky. Oni vlastně pro hnízdění potřebují takovéto klidné lokality, nejlépe s porostem rákosu, protože v době vyvádění mláďat oni žijí velmi skrytě a mají pouze jedno nebo dvě mláďata a vlastně my je můžeme pozorovat zpravidla před tím hnízděním, kdy jsou vidět na polí, kde třeba schání potravu, anebo potom na podzim, případně v zimě, protože z původně tažného ptáka už se taky z něj stává pták, který ve skupinkách zimuje v České republice a vlastně vy můžete potom vidět na nějakých polích nezoraných, nebo kde byla třeba kukuřice sklizená, zůstaly nějaké zbytky na povrchu, tak to je pro ně velké lákadlo právě. Můžete potkat třeba i několik desítek těchto krásných vznešených ptáků na poli. A kdo nezná jeřába popelavého, tak lajci si ho dokážou splést i se pštrosem. Opravdu tady policie, městská policie v Doxech vyjížděla na uteklé pštrosy, než zjistili, když to ještě jako místní neznali, tak si prostě lidi mysleli, že někomu utek pštros a že běhá po poli, ale on je opravdu prostě vysoký, s velkými ocasními pery.
1: Jak je vysoký třeba, když si ho lidé pletou se pštrosem?
2: No tak řekněme těch 130-140 cm, když jako zvedne hlavu, tak opravdu je to jako velký pták.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Je minuta po 6:45 a pokud si odpoledne vyrazíte na Vrchnovskou pouť v zásadě na tradiční koláče a sejkory, deštník můžete v klidu nechat doma. Počasí. Je před námi další slunečný den, pršet nebude a maxima se dostanou od 27 do 31 stupňů. Nejtepleji bude na Českolipsku. Zítra pak lokálně zaprší, ale zázraky nečekejte a teploty tropické až 34 stupňů Celsia. V úterý a ve středu bude přechodně o něco chladněji, teploty okolo letní 25. V přírodě pozor na klíšťata, jejich aktivita je na středním stupni a alergiky trápí pily šťovíku, kopřivy, jitrocele nebo pelinku. A od počasí už do našeho archivu, jak snížit náklady v kultuře a ušetřit na práci hudebníků. Dozvíte se od Českého rozhlasu Liberec už za pár minut v naší zábavné rubrice.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec.

0: užívat svět.
1: Po Olze Lounové slíbená návštěva v archivu. Jak snížit náklady v kultuře a ušetřit na práci hudebníků, když se do řešení pustí politicky angažovaný neodborník, hned je originální nápad na světě. Před lety o něm v našem vysílání mluvil herec Jiří Cízler, když vzpomínala na své někdejší působení v divadelním orchestru.
2: Přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru, a proč, jak budete hrát na housle? A já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídal, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. My jsme na něj čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude.
1: To byla vzpomínka Jiřího Cízlera. Je 5:54, za chvíli od nás další zprávy. A po šesté prolistujeme jako každý den kalendář a řekneme vám také, proč se od zítřka mění jízdní řády některých linek v Jablonci nad Nisou, nebo že v České Lípě začnou opravy městského úřadu. Co

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji je letos rekordní zájem o příspěvek na inovační projekty. První měsíc fungování odpadového systému door-to-door na Frýdlansku doprovázelo několik komplikací. Přibývá případů, kdy lidi kousne netopír. Dnes bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí, o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Záměr je, ještě musí projednat zastupitelé. Příspěvek by mělo dostat 40 projektů. Vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
3: Ta diskuze byla opravdu bouřlivá, protože zástupci jak univerzit, výzkumných organizací, tak i soukromého sektoru předložili poměrně kvalitní žádosti. Byl tam velký převis v podstatě poptávky po zdrojích.
1: Obce a města na Frýdlansku museli v prvním měsíci fungování odpadového systému door-to-door řešit několik problémů. Například ve Frýdlantu nefungovalo několik gravitačních zámků na kontejnerech. Radnice se potýká i s nevhodným odpadem v nádobách na bioodpad. V Kunraticích zase museli přizpůsobit velikost nádob pro domy, říká nezávislý starosta Milan Getz.
4: Museli jsme řešit jednu specifickou věc a to byly domy nebo řadový dům, kde jsou 4 čísla popisná. Původně jsme si mysleli, že tam dáme kontejner klasický 1100 litrů, ale tam to kapacitně nevyhovovalo, takže všechny 4 domečky dostaly ty sady a teď jsou spokojeni.
1: Nový systém svozu odpadu od července funguje v 18 městech a obcích na Frýdlansku. Lidé díky němu můžou odpad třídit přímo u svých domů. Děti na základní škole v Harachově budou mít 4 nové odborné učebny. Stavební práce začnou do 2 týdnů a hotové by měly být do konce září. V učebnách budou nové moderní technologie a vybavení. Město současně nechá zmodernizovat i některé kabinety pro učitele, informoval nezávislý starosta Tomáš Vašíček. Náklady dosáhnou zhruba 9 milionů korun. Většinu pokryje dotace. Přibývá případů, kdy lidi kousne netopír. Od začátku léta už kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili 15 lidí. Létající savec ale může přenášet i vzteklinu a ta může být pro člověka smrtelná. Lékaři proto prodávají pacientům nejen okamžité očkování, ale i sérum na podporu imunity.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září. A na silnici 35 na průtahu Libercem probíhají stále práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je proto provoz převeden do protisměru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, jsou přesně 4 minuty po 6 a chystáme pro vás další informace z našeho kraje. V Jablonci nad Nisou se od zítřka mění jízdní řády, Velké Hamry připravili dotazník o dění v obci a v Železném Brodě nepoteče voda. Podrobnosti v této hodině. Jako první si ale vyrazíme k sousedům do vedlejšího kraje. Benešův most v Ústí nad Labem už 90 let spojuje oba břehy Labe. Jaké historické události zažil a v jaké fázi je jeho rozsáhlá rekonstrukce, řekneme za chvíli v další reportáži. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Romana, má dnes svátek.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.
6: Kde jen

0: 6 hodin a 12 minut míříme do vedlejšího kraje za Oslavencem. Benešův most v Ústí nad Labem dnes slaví 90 let od svého otevření. Navrhl ho rakouský mostní inženýr Josef Melan a za dobu své existence se stal svědkem řady významných událostí. Od loňského roku je ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený.
1: Z původní konstrukce zbyly oblouky, částečně ta táhla svislá a pak ty příčníky, které ty oblouky drží pohromadě.
2: Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem s výhledem na právě obnovovaný Benešův most mi historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek přibližuje jeho příběh. Za 9 desetiletí se stal svědkem řady významných událostí minulého století.
1: Pamětník 21. srpna 1968 sledoval příjezd sovětských vojsk, které projížděly přes most. On vyšplhal na most a nahoře na mostě byla velká kovová hvězda plná žárovek, která v noci svítila. Takže on ještě s nějakým dalším člověkem tu hvězdu odřezali a zatímco teda dole projížděly sovětský bojový vozidla, tak tedy on z vrchu schodil vlastně ten symbol komunismu do Labe.
2: Co byste popřál mostu k 90. narozeninám?
1: Já bych mu popřál k 90. nám, aby už nezažíval žádná taková dramata, žádné takové lidské tragédie, jaké bohužel v tom divokém 20. století musel prožít a museli prožít lidé, kteří po něm chodili.
2: Dnes se na mostě nepíšou dějiny, ale jeho další kapitola. Popisuje stavby vedoucí Jan Eckert z firmy Strabag.
3: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti v současné době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou a tady směrem nad Třekov. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí, dokončit nátěry a udělat okolo pěkně travičku a vysázet stromečky.
2: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj teď se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Dodržení termínu je přitom důležité kvůli půlmiliardové evropské dotaci. O dalším postupu bude krajská rada rozhodovat 24. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na sedm je s vámi Český rozhlas Liberec a možná si nejen nad dnešním počasím povzdychnete jako Kelišová.
1: Spocená jako vrata uchlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši napovyprdla.
0: A tím máme jasno, jak dnes bude.
2: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží, teploty od 9 až po 12 stupňů v Jablonci nebo Liberci. A během dne se výrazně oteplí, maxima až 31 stupňů, na horách je čekejte do 27. Obloha bude plná slunce, srážky se nečekají a bio na dvojce. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám v neděli 9. srpna nic zajímavého neuteče.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je neděle 9. srpna, narozeniny včera v našem kraji slavil kreslíř, karikaturista, malíř, spisovatel a sáňkař Petr Urban, známý Pivrnec. Na našem webu liberec.rozhlas.cz najdete jeho vtipy, tak koukněte, pokud to nevíte. A dnes slaví biatlonistka z Turnova Magda Rezlerová. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec do kalendáře dál nahlíží Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuxa olympijský vítězem!
2: Martin Fuxa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Beaumont.
5: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
6: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že horka zvýšila teplotu vody v nádržích v našem kraji. Řekne vám o tom Iveta Bláhová v dalších zprávách.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni, oznámila to společnost ČES. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center, informoval mluvčí ČESu Ota Šep. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí. Je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Vyplývá to z informací Českolipského městského úřadu. Před 6 lety voliči na Českolipsku vybírali z 10 jmén. Současné mimořádně horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupňů se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Jeden židovských památek po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii druhé zlato. Den po triumfu v kajaku triumfovala taky v kánoji. Bronzové medaile pak vybojoval junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král. Dnes bude většinou velmi slunečno, teploty 27 až 30, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova, uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl šesté a z Českého rozhlasu Liberec přejeme řidičům šťastnou cestu a nejen pro ně máme informaci, že v Jablonci nad Nisou se od zítřka mění jízdní řády. Velké Hamry připravili dotazník o dění v obci a v Železném Brodě nepoteče voda. Podrobnosti za pár minut.
3: Mám prostě

6.37 a chvíli po zprávách pro vás máme další informace z našeho kraje. Začínáme v autobusech, další etapa uzavírky Pražské ulice v Jablonci nad Nisou mění jízdní řády šesti cilinek. Od zítřka nebudou zajíždět na zastávky u Gymnázia a Revoluční. Místo toho vám autobusy zastaví ve stanicích Pod Pivovarem a Pražská v Dlouhé ulici. Výlukové jízdní řády najdete na webu iidol.cz. A ještě do Velkých Hamrů, tady mají dotazník k rozvoji obce. Na webu velké-hamry.cz najdete otázky, co se vám v obci líbí, nelíbí a co vám v ní chybí. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník online, tištěný si můžete vyzvednout na městském úřadě, v knihovně nebo v obecní cukrárně. Za chvíli další informace z našeho kraje, třeba o tom, že v Železném Brodě nepoteče voda.

S vámi je Český rozhlas Liberec, rádio, které žije s vámi a přidáváme další informace z našeho kraje. Pokračujeme v novém boru. Po silné bouřce a vichřici, která město v týdnu zasáhla, jsou zdejší stromy stále rizikové. Radnice, jak uvedla na svém webu, doporučuje opatrnost hlavně v ulici Rumburských hrdinů směrem na Radvanec. Kvůli odstraňování škod se ve zdejších lesích pohybuje těžká technika a je lepší návštěvu lokality odložit. Z nového boru do České Lípy zdejší radnice upozorňuje, že od zítřka budou na 2 týdny probíhat v podatelně městského úřadu stavební práce. Podatelna v provozu zůstane přístupná, ale bude jen z budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A míříme ještě do Železného Brodu. Kvůli havárii vody tady počítejte s přerušením její dodávky. Zítra mezi 8:30 ráno a 12:30 odpoledne vám nepoteče voda v Brodecké, Svahové, Pelechovské nebo v ulici Na Vápence. Voda bude v přistavených cisternách. Za chvíli bude 6:45 a připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jaká bude neděle. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Alphaville, minutu po 7:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. A pokud si odpoledne vyrazíte na Vrchovskou pouť, v zásadě ochutnat zdejší a tradiční koláče a sejkory, deštník můžete nechat v klidu doma. Počasí. Je před námi další slunečný den, pršet nebude a maxima se dostanou od 27 do 31 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Českolipsku. Zítra pak lokálně zaprší, ale zázraky nečekejte a teploty tropické až 34 stupňů. V úterý a ve středu bude o něco přechodně chladněji, teploty okolo letní 25. V přírodě pozor na klíšťata, jejich aktivita je na středním stupni a alergiky trápí pelišťovíku, kopřivy, jitrocele nebo pelinku. A přidám ještě rekordy. Největší teplo bylo v roce 1992. Naměřili jsme 35,8 stupně Celsia. A pokud chcete ochladit, můžu to udělat jen rekordem chladným. V roce 1916 bylo naměřeno jen 8 stupňů Celsia. Slyšeli jste správně, 8 stupňů. A počasí u nás střídají děti. Za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, co je to sen.
1: Že se ti něco zdá. A až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, co se ti zdálo.
0: Co dalšího nám odpověděli, dozvíte se od Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba kapela Divokej Bill a její Čmelák.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6.51 a ještě než půjdeme s mikrofonem za dětmi, potěšíme milovníky nových vlaků. Na tratě z Liberce do Semila Pardubic by od roku 2029 měly vyjet zcela nové hybridní vlaky. Připravené budou jak pro současný provoz na neelektrifikovaných tratích, tak i pro budoucí elektrifikaci železnice v Libereckém kraji. Celý projekt vzniká ve spolupráci Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje a navazuje na připravované změny v dálkové železniční dopravě. A teď už za dětmi. Jestli pak víte, co je to oneirologie? Je to vědecká disciplína, která se zabývá sny. Zkoumá spojitost mezi sněním a mozkovou aktivitou a každý člověk má prý za noc okolo 8 až 10 snů. Na sny se předškoláků ptá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je sen?
2: Já vím, to sen je noční můla.
1: Jenom?
2: Sen je, že se ti něco zdá, ale až se zbudíš, až bude sluníčko, tak řekneš mamice, to se ti zdálo. A nějaký dítě řekl třeba, že se mu zdálo o vlkovi.
1: Pamatuješ si sny?
3: Jo, já. Můj sen byl o všech těch princeznech. Já jsem jen nedokázal ani spočítat, kolik jich je.
1: Princezem? A ty jsi si vzal za manželky?
3: Ne.
1: Měla jsi někdy nějaký ošklivý sen?
3: Jo, a ten byl o děvočákovi.
1: A co se vám zdálo úplně nejkrásnějšího?
3: Jak jsem byl v království. Mně se zdálo o princeznách, o lžích a o lžence i.
0: To byla naše anketa Co na to děti a ptali jsme se jich na sny. Za chvíli bude 7 a připravujeme pro vás další zprávy a v příští hodině vyrazíme na návštěvu za hokejistou Václavem Nedorostem a vyšlápneme si také na jednu krkonošskou pouť. Tak tím jste zváni i do další hodiny našeho Dobrého rána z Liberce. Jak moc

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.

0: Hodkovi se nad Mohelkou opraví budovu radnice, práce mají začít v září. Dnes v Jablonci nad Nisou končí přehlídka skla a bižuterie Křehká krása. Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Dnes bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávě připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí více než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Město už budovu vyklízí, říká starostka Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj.
1: Vyklízíme z velké části tu budovu, část úřadu tam zůstane v provozu. Jedná se úplně o kompletní rekonstrukci, bude se začínat střechou, bude se vyklízet kompletně půda, musí se předělat celá krovní konstrukce a pak se bude postupovat po těch patrech, budou se vyměňovat všechny rozvody.
0: Po dokončení oprav by měla být pro veřejnost přístupná taky radniční věž s původními hodinami. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci také můžou se stávající vstupenkou využít volný vstup do přilehlého státního muzea skla a bižuterie. Vysvětluje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
2: V letošním roce se vracíme k osvědčenému modelu, že je ten areál rozšířený ještě právě o ulici u muzea. To znamená, že návštěvníci, kteří dorazí do muzea, můžou navštívit výstavu.
0: Program výstavy potrvá do dnešních 16 hodin. Lidé v Rokytnici nad Jizerou musí znovu platit na parkovišti pod Družbou. Město to oznámilo na svém webu. Plocha se nachází u hlavní silnice nad skiareálem Modrá hvězda. Lidé tam dočasně nemuseli platit kvůli poruše platebního systému. Pokud budou lidé parkovat méně než 3 hodiny, zaplatí 50 korun a na celý den stojí 100 korun. Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Počasí. Dnes bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září. A v Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená jen na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám pohodový start do neděle 9. srpna. Dnes je den milovníků knih a Národní den bowlingu. Tak to oslavte nějakým pěkným zápasem nebo klidným čtením. A za chvíli navštívíme hokejistu Václava Nedorosta, který část kariéry odehrál i v Liberci. Zaspomíná na to. Vyšlápneme si také na tradiční pouť na Sněžku ke svatému Vavřinci a zavoláme i meteorologům a zeptáme se jich, kam se dostanou odpolední maxima a jestli je ve výhledu déšť, který tolik potřebujeme. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi a díky, že posloucháte.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 7 hodin a 10 minut a v Českém rozhlase Liberec míříme na sportovní návštěvu. Je dvojnásobným juniorským mistrem světa, zahrál si kanadsko-americkou NHL a část své hokejové kariéry strávil v Liberci. Dnes je Václav Nedorost sportovním ředitelem Českých Budějovic. V rozhovoru s Pavlem Petrem ale přiznal, že na působení pod Ještědem moc rád vzpomíná.
1: Tak ono to nebylo tak krátký, já jsem tam měl dvě epizody, narodili se nám tam dvě ty starší děti, nejmladší se narodil tady doma, ale dvě se mi narodil v Liberci, takže vzpomínám velice dobře. Ta první, to byla ta výluková sezóna, my jsme přišli mladí, hladoví kluci, kteří chtěli dobrý vytížení, Liberec nám ho tenkrát nabídl a myslím si, že ta sezóna se celkově jako týmu velice povedla. A pak jsem tam měl druhou epizodu tříletý působení. Liberec beru jako skoro tady v České republice jako druhý svůj domov, kde jsem tam strávil nejvíc toho času a narodili se nám tam ty děti. Krásné město, výborná organizace, takže jenom pozitivní vzpomínky na Liberec.
2: Kdo ze spoluhráčů se vybaví z té doby?
1: Tý výlukový, samozřejmě tam byli starší kluci, Standa Procházka, Vencanová, Glubová, Andrej Podkonický, Jarda Modrý, my kluci, co jsme přišli jako z Ameriky, jo, Radim Vrbata, Aleš Kotalík, Igor Rataj, Leoš Čermák, Honza Tomajko, jo, nerad bych na nikoho zapomněl, možná si vybavím jako úplně všechny, ale nevejde se to sem třeba.
2: Samozřejmě ta vaše hokejová kariéra byla bohatá, byla úspěšná nebo ne, jak si to s odstupem času hodnotíte, protože povedli se medaile z juniorského mistrovství světa, hrál jste na šampionátech dospělých, zahrál jste si v Americe.
1: Ale jo, tak člověk to musí brát tak, jak to je a já můžu s čistým svědomím říct, že jsem do toho dal úplně všechno a jsem hrdý na to, že i přes 18 operací prostě jsem dokázal se furt vracet. Už ne na tu top úroveň, kterou bych si představoval a která mi byla předsuzovaná, nebo ten potenciál tam ze začátku nějaký jako i byl, ale pořád jsem jako si myslím, že jsem na tom ledě patřil k tomu, že jsem ten hokej uměl hrát a na to jsem hrdý, protože jako tolik operací za sebou a takových návratů, který jsem musel absolvovat, to je asi takový to nejvíc, co bych asi vypíchl z té kariéry. Ani ne tak medaile, jako spíš tohle. Teď vidím ty kluci teď jako po jedný, po dvou operacích najednou, jo, už to není jako ten návrat není jednoduchý, takže tady z toho hlediska to beru jako velice pozitivní, že jsem do těch 37 dokázal bojovat a rvát se pořád s těma nejlepšíma.
2: No a hokej jako takový si jdete ještě někdy zahrát nebo už vůbec?
1: Ne, jezdím jenom na exibice, když mě požádá pan Lenner nebo někdo takhle zavolá, tak jednou, dvakrát do roka to oblíknu. Je to vždycky trápení a vždycky po té exibici říkám už nikdy víc. Už ani to se mi nechce, protože pak tam člověk vypadá jako, že to nikdy nehrál.
2: Říká Václav Nedorost, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec posloucháte i 2 minuty po 7:45. Pokud byste chtěli déšť, můžeme ho zkusit přivolat nějakým kódem z Rumburakova počítače.
1: Počasí? Rabera Tarego.
0: Myslíte, že to zabere? No když vidím aktuální předpověď, tak bohužel ne.
2: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží, teploty mezi 10 a 14 stupni, na Frýdlansku mají už i 17 a během dne se výrazně oteplí, maxima až 31 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce, srážky se nečekají, biopředpověď na dvojce. A od počasí k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám už za chvíli přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla Magdaléna od Jelenů. Ta dnes svátek nemá v kalendáři jméno Roman a je jich mezi námi na 68 tisíc, tak na něj nezapomeňte. A pokud nemáte plán na dnešní odpoledne, co takhle vrchovská pouť s jídlem začíná ve 13 hodin ve zbytkách nad Zásadou a těšit se můžete na živou kapelu, hry pro děti, tradiční koláče a sejkory nebo výletní vláček. Podrobnosti k programu jsou na webu Zásady, tak se mrkněte. A od pouťové zábavy míříme k rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do nedělního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a v Hamru na Jezeře se nevykoupete. Proč? To vám řekne Iveta Bláhová ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin víc dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné způsobené tím, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetřit, často míří právě do městské nemocnice. Radnice Nového Boru na Českolipsku žádá občany o trpělivost a pochopení kvůli zvýšené hlučnosti. Ta je způsobená odstraňováním škod po úterních bouřkách. Město to uvedlo na svých stránkách. Práce budou pokračovat také dnes. Krajská hygienická stanice dočasně zakázala koupání v Hamru na Jezeře na Českolipsku. V přírodním koupališti je nadlimitní výskyt sinic. Sinice znečišťují i Máchovo jezero, kde je podle hygieniků koupání nevhodné pro citlivé jedince. Zhoršená průhlednost vody je v Zákupech, Nedamově a Sedmihorkách. Lidé mají do konce září poslední letošní možnost změnit zdravotní pojišťovnu. K nové pak přejdou od ledna příštího roku. Požádat o přechod k jiné pojišťovně je možné jednou za rok, a to vždy ve dvou určených termínech, na jaře a na podzim. Každoročně změní pojišťovnu asi 60 tisíc lidí. Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny. Tradiční anketu ovládl už po deváté. Satoranský si ještě před odchodem do Hapoelu Tel Aviv zahrál s Barcelonou v finále španělské ligy. Mezi ženami poprvé zvítězila pivotka Emma Čechová. Ta v květnu odešla z USK Praha do zámořské ligy WNBA, kde nastupuje za Minnesotu. Dnes bude většinou slunečno, teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zužená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a na 35 se ani v jednom ze tří omezení aktuálně nezdržíte. Tak k vám pohodové cestě řekneme, že Amélie z Mortmartru slaví nejen film, ale i herečka. Vyšlápneme si také na tradiční krkonošskou pouť ke svatému Vavřinci a zavoláme meteorologům a zeptáme se nejen na dnešní počasí. Teď už od nás Petr Mok a přání klidného rána k tomu.

0: 8 minut po půl osmé mám na vás otázku. Víte, jaký je lék na špatnou náladu? Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connect with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Za chvíli bude 7:45 a posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a slunce zapadne v 8:30 a do té doby nám bude dělat na obloze společnost. Rekord je téměř 35,8 stupně Celsia. Můžeme ho dnes pokořit? Zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je přesně ve 7:45 meteorolog Martin Hinčica. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď ráno v Libereckém kraji teploty?
1: Tak aktuálně jsou teploty okolo 15 stupňů, pohybují se například v České Lípě, máme 13 stupňů Celsia. Nejtepleji je na Frýdlantsku, kde ty teploty už přesahují 20 stupňů, v krajském městě pak máme 18 stupňů Celsia, takže jsou velmi různorodé a k tomu nám převládá slunečná obloha.
0: S čím můžeme počítat během dne, případně i s překonáním rekordu?
1: Překonání rekordu dnes neočekávejme, ty teploty se budou v maximech pohybovat mezi 27 až 30 stupni Celsia. Na Českolipsku pak ty teploty mohou dosáhnout až 31 stupňů, takže teplo bude, ale k rekordům to má stále ještě relativně daleko. No a co se týká vývoje dnešního počasí, tak i přes den bude velmi jasno nebo velmi slunečno, jasná obloha. Možná v pozdějších odpoledních hodinách se může objevit vysoká průsvitná oblačnost, ale to nic nebude měnit na tom, že bude i nadále hodně slunce.
0: Předpověď na dnešek jste měl hodně jednoduchou, slunečno a teplo. Bude jednoduchá i na začátku nového týdne?
1: Zítra nás bude přecházet studená fronta, takže se to počasí trochu změní. Očekáváme nicméně, že zítra ještě po ráno a dopoledne bude polojasno, té oblačnosti bude relativně málo, ale odpoledne a večer se začne částečně zatahovat a pak bude oblačná obloha a také se možná vyskytnou lokálně, tedy rozhodně ne všude, přehánky nebo i bouřky. To znamená, že zítra odpoledne očekáváme, že může v Libereckém kraji někde sprchnout. Co se týká teplot nicméně, ty budou ještě zítra docela vysoké, mezi 29 až 32 stupni Celsia a na Českolipsku tam může být až 33 stupňů.
0: Předpovídá meteorolog Martin Hinčica a děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Přeju pěknou neděli, naslyšenou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli další téma Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Na sněžku budou zítra stoupat poutníci z české i polské strany. Počkejte si na podrobnosti.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vypráv-

0: jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na hodinách 7.51 a do dalších zpráv stihneme ještě téma pro poutníky. Na Sněžce bude zítra u kaple svatého Vavřince tradiční pouť a chystají se tam jak místní horalé, tak i turisté z obou stran hranice. Vavřinec je nejen patronem Krkonoša, lidí v nouzi, ale také horských záchranářů a někdejších nosičů. A právě jejich tradiční cesta k vrcholu Čech je jedna z nejstarších a nejpěknějších.
2: S ekologem Pavlem Klimešem stojíme nad Velkou Úpou. Za mnou štětovaná prastará cesta. Pavle, od tebe vím, že se jí říká Šraml. Proč?
3: No, to je pravděpodobně podle rodového jména Šraml. V Solné komoře poblíž města Alštát jsme našli rodiny, které mají stejné jméno a právě odtamtud přišli první kolonisté sem do Velké Úpy, založili luční enklávy a plavili dřevo a podle nich se pravděpodobně jmenuje tohleto údolí, kterému říkáme Šraml.
2: Co to za námi šumí?
3: To je potok, taky Šraml, a podél potoka nahoru vede historická cesta z Velké Úpy na Růžohorky a na Sněžku. Na Sněžku vede z Velké Úpy několik výstupových tras a tato Šramlem je jedna z nejhezčích. Žlutě značená tradiční štětovaná starou technologií a jediné, co tady kdy potom jezdilo, byl potah tažený volem, který měli na Růžohorkách, ale stejně většinu nákladu vynášeli lidé, protože no, to vyšlo rychlejc a levnějc dokonce.
2: Nosiči, jednak to bylo řemeslo, jednak příležitostné zaměstnání.
3: Na horách vlastně nosili úplně všichni, od dětí až po starce. Samozřejmě byla otázka, kdo kolik unesl, ale první cesty na hřebeny vedly až na konci 19. století, to znamená do té doby. Veškerý materiál živobytí se muselo vynášet na dřevěných krosnách. A v těch vrcholových boudách vznikla potřeba stálého nošení. Příkladem je Sněžka, kde vlastně až do konce 40. let provoz německé a české boudy byl závislý pouze na nosičích. A Šraml je opravdu ta autentická cesta, kudy se ty tisíce kilogramů vynášely z Velké Úpy na vrchol Sněžky.
2: Tady odtud je to jak daleko? Na vrchol?
3: V podstatě to 5 kilometrů.
2: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
1: A do 6 minut od nás uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vás zavedeme do liberecké zoo. Slaví totiž narozeniny. A to i loučením s jedním ze zvířat. Podrobnosti uslyšíte za pár minut.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hospic svaté Zdislavy v Liberci zlepší vjezd velkých vozů do svého areálu. Horští záchranáři v Česku měli v červenci 872 zásahů, meziročně víc. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Dnes bude slunečno a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký hospic svaté Zdislavy bude mít nový vjezd do areálu. Díky jeho přesunu se zlepší přístup pro větší vozidla, například pro hasiče nebo sanitky.

0: Přibyde i nový plot a pojezdová brána. Úpravami hospic navazuje na rekonstrukci ulice U Siročince. Tu stavbaři opravují v souvislosti s nedalekou výstavbou nových bytových domů. Náklady na úpravu vjezdu zaplatí hospic, který si budovu od Libereckého kraje pronajímá, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Jeví se to jako drobná úprava, ale je významná z hlediska toho využití. Tu úhradu nákladů bude provádět hospic, takže to nezatíží rozpočet kraje.
0: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Frisch.
2: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně, hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. Příspěvek by měl dostat 40 projektů. Vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace, jak informoval náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září. V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka jen na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. A v Tanvaldu je v Horské ulici také kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 8. neděle 9. srpna a svátek slaví Roman, tak mu popřejte. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec budeme přát i liberecké zoologické zahradě. Včera slavila narozeniny, tak se zatím ohlédneme a řekneme vám, že kromě oslav tady bylo i loučení. Jaké a s kým? Za chvíli uslyšíte. A v této hodině přidáme i deník důchodkyně nebo oblíbené krimi příběhy. Tak zůstaňte naladěni a zaspívejte si s Markem Ztraceným, stejně jako 70 tisíc lidí na jeho pátečním koncertě v Praze.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Dalibor Janda zpíval, že ho smůla provází, my teď ale popřejeme hodně štěstí. Už 122 let funguje v Liberci zoologická zahrada. Nejstarší zoo v Česku včera oslavila svoje narozeniny. Návštěvníci si mohli v online kvízu prověřit svoje znalosti o historii zahrady nebo o některých zvířatech. Někteří se taky u této příležitosti přišli rozloučit s posledním zdejším slonem.
1: Chodíme sem rádi, s vnoučatama jsem chodila, je to hezká část prostě Liberce.
2: Jaroslava Dostálová se kromě jiného přišla rozloučit se slonicí Balou, která bude v září odjíždět do specializovaného zařízení ve Velké Británii.
1: Hned jsem si vzpomněla, že vlastně Balu budou odvážet, takže ještě jsem říkala, tak to ještě možná chytíme, no a máme štěstí, vidíme.
2: S posledním slonem v zoo se přišla rozloučit taky Karina Mocová.
3: Pamatuju se ještě, když jich tam bylo více od těch slonů.
2: Koukám, vy už máte staženou aplikaci, ano. A chystáte se luštit.
3: Zaujalo mě to hlavně děti, že jo, samozřejmě.
2: Kvíz, kterým si můžou lidé procházku zoologickou zahradou zpestřit, má celkem 8 otázek, říká zaměstnanec zoo Alan Fabík.
4: Tam jsou otázky o historii, například proč se gondolovému jezírku říká gondolové. Ten návodní text najdou lidé na tom místě a je tam kontrolní otázka. No a když absolvují tu hru, tak dostanou sladkou odměnu.
2: Liberecká zoo je nejstarší v Česku. Před 122 lety ji založil ornitologický spolek, říká ředitel zahrady David Nejedlo.
5: 6. srpna v roce 1904 podal na radnici k rukám rady žádost o svěření několika hektarů pozemků a dochoval se záznam z jednání rady právě z 8.8.1904, kdy rada tento záměr odsouhlasila. A od toho data tady odvozujeme založení zoologické zahrady.
2: Vzhledem ke stáří zahrady jsou její výběhy často malé a nevyhovující aktuálním požadavkům pro chov zvířat. Proto je vedení zahrady postupně modernizuje a upravuje. Podmínky by se měly zlepšit taky díky rozšíření zoo.
5: Připravujeme nový projekt, který se jmenuje Údolí ohrožené divočiny. Budeme moct část těch zvířat, buď těch stávajících nebo podobných druhů, přesunout, já věřím, že v relativně blízké době do nového území a postupně přebudováváme ty starší expozice na expozice, v kterých je tedy na stejné ploše méně zvířat, ale na důstojnějším prostoru.
2: V údolí ohrožené divočiny lidé uvidí například tygra usurijského. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět je s vámi Český rozhlas Liberec a možná si nad dnešním počasím povzdychnete stejně jako Kelišová.
1: Spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: A tím máme jasno, jak dnes bude.
2: Počasí.
0: Ráno je ještě příjemné, teploty ale rychle stoupají. Z původních 10 na většinových 18, na Frýdlansku už mají i přes 20. A dál se bude oteplovat na maxima odpolední až do 31 stupňů Celsia. Obloha k tomu bude plná slunce, srážky se nečekají a bio na dvojce. Zítra pak lokálně zaprší, ale žádné zázraky nečekejte a teploty tropické až 34 stupňů. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, další denní důchodkyně.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Blíží se nám 8:30, za 7 minut přineseme další zprávy. Ještě před nimi vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec nabízíme naší nedělní rubriku z deníku důchodkyně.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: O autoritách. Svůj vztah k autoritám řeším v podstatě od dětství. Nějak postupně jsem začala rozlišovat ty, kterých si vážím, a ty, kterých se bojím. Někdy to ovšem vyšlo na stejno. Třeba když můj otec, co by vzor morálky, čestnosti, pracovitosti, ale Mirek Dušín, mě pořádně seřval za nedojedený oběd. Jistě, že s poučením, že jídlo se nevyhazuje a v koncentráku lidi umírali mimo jiné i hlady. Jasně, že jsem pak zahanbeně vymetla talíř, což dělám dodnes. Ve škole jsem pak poctivě dělila učitele na ty, které prostě musím poslouchat a myslet si v duchu své, což se mi nevždy povedlo, a na ty, které jsem obdivovala a vážila si jich. A během života mým sítem propadávali nějak obdobně i všichni ostatní kolem. Někde jsem četla, že lidi blbnou a degenerujou, když jim schází Bůh. Tedy obecně vzato nějaký vzor, kterého ctím, který mi napovídá, o čem je být hodná holka a kterého je třeba při nedodržování morálních zásad v desateru se i trochu obávat v tom smyslu, že za každý hřích se platí. Když to vezmete kol dokola kolem, namísto stovky nesrozumitelných zákonů světské společnosti, to bylo pro všechny docela srozumitelné, že? Došla jsem k názoru, ač vychována zcela světsky, že člověk nějakou autoritu ve smyslu jakéhosi vzoru či světýlka na své cestě životem fakt potřebuje. Dřív se lidé upínali k tomu bohu nebo třeba ke svým králům nebo prezidentům, pokud ovšem i oni stáli o to být vzorem. Jakože třeba takový Masaryk, co vždy vystupoval důstojně a moudře, nikdy nechodil opilý, ani nevystrkoval břicho v upoceném tričku, nemluvil sprostě a tak dále a tak podobně. Přiznávám, že těch, kterých si dnes já osobně mohu takhle vážit, je fakt jako šafránu. Možná i proto, že se to prý takzvaně nenosí. Že zatímco kdysi měla každá služka jedny lepší šaty na neděli a každý blbec se snažil vystupovat jako inteligent, tak dnes mám pocit, že naopak leckterý inteligent se v rámci klidu a obraně proti české závisti raději obleče do tepláků a snaží se vypadat jako blbec. No, možná, že je to jen tím mým stářím, které vždy tvrdilo, že za našich mladých let bylo líp. No, i tak vám přeji hezký den, ať už si o autoritách v životě myslíte, co chcete. Z Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hello.

0: Maucta, hledajte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni. Oznámila to společnost ČES. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji nabíjejí u nákupních center, říká mluvčí ČESu Ota Šnep. Na Českolipsku letos kandiduje do Senátu 5 lidí. Je to nejméně za posledních 30 let, tedy od doby zavedení přímé senátní volby. Vyplývá to z informací Českolipského městského úřadu. Před 6 lety voliči na Českolipsku vybírali z 10 jmen. Současné mimořádné horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupňů se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Ve třetím kole fotbalové šance ligy Jablonec nastoupí proti Slovácku. Hrát se začne v 17 hodin. Severočeši jsou zatím v soutěži 100%. Dnes bude většinou slunečno, teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokud jste za volantem, dobře dojeďte a výbornou zprávou je, že je klidný nedělní provoz a tak se ani v jednom ze tří omezení na naší 35. u Hodkovic nebo před Libercem aktuálně nezdržíte. K té pohodě nejen za volantem vám už za chvíli nabídneme další krimi příběhy. Miroslav Holubec se svým vtipem nahlédl do policejních svodek a zjistil, že policisté zadrželi vandala z ještě do o kterém jsme vám říkali. Více za chvíli, protože nejdřív vám zpívá žárlivá Marcela Holanová.
3: Dobré ráno. Sian.

0: Band. Hudební uvítací výbor, úžasná Marcel Holonová a nestárnoucí hit Karla Gotta Léta prázdnina. Tak doufám, že jste si zaspívali, že jste si v neděli ráno s Českým rozhlasem Liberec pobrukovali. A teď už míříme do světa krimi. Na změření hodnoty IQ existují prověřené a sofistikované metody, různé testy. Někdy se ale dá IQ odhadnout jen tak od oka. V dnešním krimi příběhu se o to pokouší Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Je to smutné, ale je to tak. Existují mezi námi lidé, kteří ničí cizí majetek. A to z různých důvodů. Někdo se opije a neví, co dělá, někdo machruje před kamarády a někdo se chce tímhle pochybným způsobem proslavit, když už není schopen dosáhnout věhlasu tím, že naopak něco vytvoří. Co ale bylo motivem mladíka, který nedávno poničil skleněné plochy na vysílači a horském hotelu Ještěd, na to zkrátka nemůžu přijít. Opilý nebyl, to zjistili policisté, když ho zatýkali. Kdyby se chtěl proslavit, asi by se pod své dílo podepsal. I když vlastně tady by jistá šance byla. Někteří lidé, kterým nebylo dáno ovládnout umění psaného projevu, používají místo podpisu křížky, ale většinou tři. Tady těch křížů vyrytých do skla bylo 32, takže by nezvládal ani počty? Sám pachatel své jednání vysvětloval tak, že se chtěl přesvědčit, zda jsou okna vyrobená ze skla nebo z plastu. Proto do nich házel kameny a vyryl zmíněné kříže. Ale že by zkoušel všechna okna? No, každopádně bych si netroufal odhadovat jeho inteligenci na základě těchto informací, protože bych mohl být nařčen z urážky nebo přímo z napadení, byť jen slovního. Nicméně za jeho šťastnou budoucnost bych nedal ani 5 korun, jelikož škoda, která doteď nebyla vyčíslená, se zřejmě bude pohybovat minimálně v řádu vyšších 100 000, jelikož speciální skla byla vyrobená na zakázku a taky je ještě státem chráněná památka. Tak nevím, co si tento člověk z celé akce odnese. Tedy kromě vysokého trestu a náhradu škody, kterou bude asi pěkných pár let splácet. Snad jen to pochybné privilegium, že se dostal do našich krimi příběhů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 8:45, tady je Český rozhlas Liberec a pokud si odpoledne vyrazíte na Vrchovskou pouť v zásadě na tradiční koláče a sejkory, deštník nechte v klidu doma.
1: Počasí.
0: Je totiž před námi další slunečný a horký den, pršet nebude a maxima se dostanou od 27 do 31 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Českolipsku. Zítra nám pak lokálně zaprší, srážky ale budou slabé a teploty opět tropické až 34 stupňů. V úterý a ve středu, to bude dobrá zpráva, se přechodně o něco ochladí, maxima okolo letní 25. V přírodě pozor na klíšťata, jejich aktivita je na středním stupni a alergiky trápí pily šťovíku, kopřivy, jitrocele nebo pelinku. A přidám ještě rekordy. Největší teplo nám bylo v roce 1992. Tehdy jsme naměřili 35,8 stupně Celsia. A pokud chcete o něco ochladit, tak to mohu udělat pouze rekordem chladným. V roce 1916 bylo naměřeno jen 8 stupňů. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba Radka Tomáška a bude vám zpívat rock and roll. Nic víc.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: se smá.
1: Blíží se 9. hodina odbije za 10 minut a máme zajímavou zprávu pro všechny milovníky zajímavostí na obloze. Ve středu u nás nastane při západu slunce jeho částečné zatmění. Tento úkaz si, milí posluchači, nenechte ujít, protože z našeho území podobně výrazné zatmění neuvidíme po následujících téměř 50 let. V 19 hodina 19 minut se do pravého dolního okraje slunečního disku zakousne temná silueta měsíce a začne se zvolna sunout k jeho levému hornímu okraji. Další takové zatmění bude u nás až v roce 2075, tak si ho nenechte ujít. A ujít si teď nenechte ani další hudbu od Českého rozhlasu Liberec. Darina Rolincová, co o mě věš?

Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 9. srpna se chýlí ke konci. Ještě vás pozvu k dopolednímu vysílání. Po zprávách v 9 tady bude Kultura pod Ještědem a Tomáš Beneš vás pozve na dva prázdninové festivaly. Rokytnice zní a smržovský Eurion. A kromě toho vás pozve také do muzea ve Vysokém nad Jizerou. A po 10. další pochoutkový rok zavzpomínáme na recept, který se stal tím nejlepším v roce 2023. A budou to taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. To jsem vám na rozloučenou udělal chutě, co říkáte. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou neděli a těším se na slyšenou.

0: 9 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nemocnice v Jablonci nad Nisou má přes léto víc dětských pacientů. V Libereckém kraji v prvním pololetí vzrostla spotřeba elektřiny pro elektromobily. Rusko v noci znovu masivně útočilo na Ukrajinu. Dnes bude slunečno a teploty až 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin víc dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné způsobené tím, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetřit, často zamíří právě do městské nemocnice, říká Rubešová.
2: V případě, že to je zranění, který se vyžaduje lůžkovou péči, tak jsou tady na lůžkovém oddělení. V druhém případě léto, jsou vedra, takže tady míváme hodně dětí zvrace. Úpaly.
0: Řidiči v Libereckém kraji letos prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni, oznámila to společnost ČES. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center,

0: říká mluvčí ČEZu Ota Šnep.
1: Řidiči odebrali bezmála 320 tisíc kWh elektřiny. Silný zájem zaznamenali hlavně stanice u nákupních center. Jen v Liberci tak zákazníci načerpali téměř 100 tisíc kWh energie.
0: V Jablonci nad Nisou dnes skončí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie. Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 8 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Nejméně 2 mrtví a 13 zraněných je po dalším ruském útoku v Charkově. Oznámil to tamní starosta Ihor Terechov.
2: Počasí.
0: Dnes bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů, na Českolipsku naměříme až 31 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá až do konce září. V Liberci je také omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá také až do září. V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A v Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pohodové letní chvíle a příjemné prázdninové dny s Českým rozhlasem Liberec. Dobrý den, přeje od mikrofonu Tomáš Beneš. Začíná další Kultura pod ještědem. Pořad, ve kterém vás informujeme o různých koncertech, festivalech, zveme na kulturní dění napříč celým libereckým krajem. Za chvíli vás pozveme na hudebně literární festival Rokytnice zní, anebo na letní Eurion do Smržovky. Pak vás nalákáme do Vysokého nad Jizerou, do tamního muzea. Jsme teprve na začátku, pěkný poslech.
2: Kultura pod ještědem.

0: Hudebně literární festival propojení mezi hudbou a literaturou. Tak to je další chystaný ročník s názvem Rokytnice zní. A já jsem moc rád, že do studia Českého rozhlasu Liberec dorazila jedna z hlavních organizátorek, paní Barbora Linke-Holická. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: O jaký ročník se vlastně jedná a čím je letošní forma zajímavá?
1: Jedná se již o pátý ročník festivalu Rokytnice zní. Festival má podtitul Hudebně literární dny. A je to opravdu tak, že v našich dramaturgiích spojujeme hudbu s literaturou, což se nám i v letošním ročníku podařilo krásně, protože slavíme 125 let od narození básníka Jaroslava Seiferta a Jaroslav Seifert byl milovníkem hudby a speciálně hudby Mozartovy. V letošním roce také slavíme 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, takže to bych řekla, že je krásné spojení Mozartova hudba a verše Jaroslava Seiferta.
0: To určitě ano. Kdo všechno přijede na festival a na co se můžeme konkrétně těšit?
1: Na festival přijedou hudebníci z České republiky i z Německa. To je velmi důležitý moment, protože náš festival se zásadně zasazuje o porozumění mezi českou kulturou a německou kulturou a myslíme si, že je to i v dnešní době velmi důležité přivádět dohromady různé generace umělců z České republiky a z Německa. A na programu zazní Mozartova symfonie koncertante pro housle, violo, orchestr nebo Mozartova symfonie číslo 15 G-dur, ale právě také verše Jaroslava Seiferta a text France Fumana. To je velice zajímavé, protože Franz Fuman je spisovatel, který se narodil ve Rokytnici nad Jizerou v roce 1922. Německý spisovatel, který ale v pozdějším svém životě se věnoval překladům české poezie i právě překladům básní Jaroslava Seiferta.
0: Pokud nás někdo poslouchá poprvé a slyší vlastně poprvé festival Rokytnice zní, pro koho je festival určený?
1: Tak úplně pro všechny, kdo mají chuť strávit večer hudbou a poezí, kdo prostě chtějí vidět živý koncert v neobvyklém místě. Rokytnici znají lidé většinou jako sportovní centrum, sportovní krásná příroda, pro turistiku, fantastický. Ale je tam právě i nádherný kostel svatého Michaela, který byl jednou z inspirací pro to, abychom festival vůbec založili.
0: Takže tam se ten festival uskuteční nebo ještě někde jinde?
1: Máme koncert v kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou, což je mimochodem taky krásný komorní sál, kde bude první koncert 13. srpna. Druhým koncertem bude koncert v jízdárně statku Forst v Rudníku u Vrchlabí. Velmi obzvláštní místo, kde se opravdu jízdárna pro koně na jeden večer promění v koncertní sál. A vrcholem bude slavnostní koncert v kostele svatého Michaela v Rokytnici nad Jizerou 16. srpna.
0: Co jsme ještě v závěru našeho rozhovoru nezmínili, co byste doplnila?
1: Tak můžeme se těšit, že verše Jaroslava Seiferta přednese herec Martin Polách, člen divadla FX Šaldy z Liberce. Přijedou, jak jsem již zmínila, muzikanti, hudebníci z Německa, například Clement Linda, člen Deutsche Symphonieorchester Berlin, nebo Hanna Šabová Baboráková, členka Baborák Ensemble. Solistkami bude členka České filharmonie Lenka Machová a já violistka.
0: Říká na závěr s úsměvem na rtech paní Barbora Linke-Holická, která nás srdečně zve na chystaný festival Rokytnice zní 13. až 16. srpna. Je tak.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těšíme se na viděnou Rokytnici.
1: Na viděnou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A teď jeden tip z Českého rozhlasu Liberec pro všechny na prázdninový výlet. Výstavu k 240. výročí svého divadla připravili členové Ochotnického souboru Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Návštěvníkům místního vlastivědného muzea připomněli i nejslavnější představení naší nejstarší amatérské scény Cestu kolem světa. Jdeme se tam podívat.
1: 240 let Vysockého divadla. Je to asi 5 generací. Jaké to je, Jene, dělat výstavu o svých předcích?
2: No, mě to vždycky bavilo být v divadelním archivu a probírat se starými materiály. Děda byl archivář.
1: A vynikající herec Josef Hejral.
2: Když zemřel, tak to po něm převzala moje mamka. A to všechno, co tam máme, tak jsem se snažil použít.
1: Svatava a Jan Hejralovi divadelníci. Máte co vystavovat? Tady se dávaly věci, které se premiérovali v Paříži třeba. Svatavo, čemu se říká u vás Indiárna?
3: No, to je právě ta malá místnostka, kde je dneska archiv. A protože se tady uváděla ta nejslavnější vysocká hra Cesta kolem světa za 80 dní, tak téhle Indiárně se přivlíkali Indiáni.
1: Ostatně ta vysocká premiéra byla velmi nedlouho po premiéře pařížské.
3: Roku 1886.
1: A tady slon z Cesty kolem světa. A ten slon skutečně chodil. Pamatuji fotografie, kdy městem jde velký průvod a na tom slonu sedí Auda.
3: To už je slon z posledního nastudování z roku 2004. Ten původní, ten je dneska v muzeu Ochotnického divadla v Miletíně.
4: Ale kostým Audy je z roku 1913, lokomotiva je z téhož roku a nad námi visí ten nejstarší kus, to je krokodýl také z toho roku.
1: Kostým princezny Audy je nádherný, korálkový s tiárou zlatou. Kde chybějí loutky, je tu celá galerie těch vašich slavných předků. Ve Vysokém Ochotnické divadlo začalo. Vy jste na počátku toho zápisu do UNESCO.
3: Pověstný Jan Petruška, tkadlec a také podučitel, který tu roku 1786 se cvičil svoji první hru Bruncvík se svými žáky pro potěchu svou a svých sousedů.
1: No ale tu hru také sám napsal na motivy.
3: A tak se to traduje, že první představení bylo za plachtou ve Světnici u Jana Petrušky a ty další se potom hrávaly v hospodách, potom na sále radnice a také, a to dost často, venku v přírodě.
2: A my jako možná asi jediný soubor v celé České republice vlastníme své kamenné divadlo, které postavili naši předci během půl roku v roce 1925. Ta budova stále slouží a proto je taky jeden z panelů věnovaný jenom divadelní budově, protože my jsme na ní patřičně pyšní.
1: Tenač. Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Příjemné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec 9.8. v kalendáři. Romanové, všechno nejlepší, máte svůj svátek. Kam za kulturou v těchto dnech? Liberecký flašinetář. Ano, centrum Liberce se v těchto dnech rozezní tradičními flašinetáři z Česka i ze zahraničí. Festival Liberecký flašinetář nabídne neopakovatelnou atmosféru starých časů, pouliční hudby i pestrý doprovodný program pro malé i velké. Cyklisté míří na ještě další akce. Milovníci sportu si přijdou na své při závodu Czech Tour, jehož jedna z etap vyvrcholí náročným stoupáním na Ještěd, tak přijďte pozbudit českou i světovou cyklistickou špičku a užít si jedinečnou atmosféru závodu s krásnými výhledy na Liberecko. V termínu od 13. do 16. srpna přivítáte špičkové profesionální týmy z Evropy. Prázdniny na zámku. Liberecký zámek zve na další letní cyklus Prázdniny na zámku. Návštěvníky čekají koncerty, komentované prohlídky, divadelní představení i kulturní večery v historických prostorách. Historickou tramvají Libercem, další tip, ano, prázdninové sobotní jízdy historické tramvaje 15., 22. a 29. srpna, tak se vydejte nostalgickou projížďkou historickou tramvají centrem Liberce. Mimochodem jízdy historických autobusů na Zubačku, Liberec Tanvald Kořenov, nejbližší se uskuteční 22. srpna. A regionální českolipský výrobek 2026. Tak to je další výstava v centru textilního tisku, která začne od 12.8. do začátku září. Výstava soutěžních výrobků, která je doprovodným programem letošního ročníku soutěže regionální českolipský výrobek roku. Veřejnost tady bude mít možnost hlasovat pro svého favorita v letošním ročníku soutěže a vybrat si vítěze v kategorii hlas veřejnosti. Za kulturou do Frýdlantu a Jizerských hor varhaní koncert v Hejnickém chrámu, hudba z období baroka, romantismu i soudobá, hraje Friedman Beme. 15.8. od 15.30 chrám navštívený Panny Marie v Hejnicích. Tak se bavte, ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a krásnou neděli s Českým rozhlasem Liberec.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec je správný čas na pravidelnou dávku inspirace pro všechny milovníky dobrých příběhů. Tak vítejte u knižních tipů, kde společně objevujeme knihy, které dokážou pobavit, překvapit i přimět k zamyšlení.
1: Dobrý den, zdraví vás Martin Frič, zdraví vás redakce přehledu akcí Živá kultura, živý Liberec a máme pro vás 3 knižní tipy. Nejprve kriminálka, ale velmi letní. Anders a Annette de la Motte napsali knížku Zločin v Amalfi. Taková volná řada vraždy pod sluncem. A někdo by řekl, že detektivka je přece oddechovka. Ale tahle z Itálie je ještě o něco oddechovější. Prosluněná nádherným italským sluncem, nádhernou italskou atmosférou. O co tu jde? Učitel dějepisu Švéd Hugo, majitelka cestovní kanceláře Lara zjišťují, že se chystá předání cukrářského impéria. Kdo bude dědic? Bude to stát někomu za vraždu? V nádherném městě Amalfi se rozvíjí záhady a vy si je můžete užít v pěkném čtení. Nevím, jestli ve vás, milí posluchači, milé posluchačky, doznívá ještě Tour de France, jestli máte rádi cyklistiku. Každopádně mám tip. Andy McGrath napsal knížku Tadej Pogačar, Nezastavitelný. Tenhle renomovaný sportovní novinář se podíval na tento úkaz ve světě cyklistiky ze všech možných úhlů. Charakter, motivace, schopnosti. Jak je to možný, že vyhrál snad všechno, co šlo? Jak se na ní dívají jeho blízcí? Jak se na tohodle cyklistu dívá jeho tým? Jak se na ní dívají soupeři? Pokud rádi čtete o mimořádných sportovcích, knížka Tadej Pogačar, Nezastavitelný, je tu pro vás. A my v tomhle tématu trošku zůstaneme. K nejprodávanějším knížkám, podobně jako byly ty 2 zmíněné, patří i knížka dětská a Uroš Grilc napsal knížku Poggy a Pika, což je trochu pohádková, trochu skutečná cyklovýprava pro děti tak zhruba na prvním stupni. Krásný příběh cyklistického dobrodružství. Skutečných hrdinů, ale i pohádkových hrdinů, cyklisté potkávají skřítky, draky, obry. A kdo je to vlastně Poggy a Pika? To jsou přezdívky Tadeje Pogačara a jeho kolegyně, závodnice Uršky. Ti vlastně zažívají tenhle ten příběh. Takže jak přiblížit dětem sport? Třeba s knížkou Poggy a Pika. Přeji vám radost z pěkných knížek a z kulturních akcí a těším se zase na slyšenou.
0: Děkujeme za letní knižní tipy. To byl Martin Frič a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Třetí srpnový víkend přinese jubilejní letní slavnosti Eurion 2026 i přehlídku veteránů. A to všechno ve Smrčovce. Podrobnosti teď připojí paní Marie Kučerová, kterou vítám na vlnách Českého rozhlasu Liberec po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím.
0: Povězte nám o vašem chystaném letním Eurionu, kdy, kde, od kolika hodin se festival uskuteční.
1: Tak náš již tradiční rodinný letní slavnost Eurion, je to už 35. ročník, bude třetí víkend v srpnu a sice začíná již v pátek 14. srpna a končí v neděli 16. srpna 2026 u nás ve Smržovce. A je to hlavně v okolí našeho park hotelu. A samozřejmě jsou ještě přilehlé další místa, jako třeba například v Zámečku na hlavním náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, tam máme výstavu, nebo na Lidickém náměstí další výstava od Paměti národa, nebo na Střeleckém našem místě, tam zase mohou střílet do našeho pana starosty a dostávat i odměny.
0: Jaký bude ten první den, pátek 14. a hlavně ano. Kde?
1: Náš pátek začíná až v podvečerních hodinách v 18 hodin a kde je to přímo Lesopark u park hotelu. A hlavní tahouni si myslím, že bude skupina Laura a její tygři. Pak se tam objeví i třeba Jeleni, Lawyers, Solomon Bob Revival, Skotační kulomet a další.
0: A patrně ten hlavní program bude v sobotu 15. u park hotelu?
1: Ano. Určitě, až u park hotelu, tam je hlavní program a potom takové ty další mezičasové programy, ty potom jsou na dalších místech, jako třeba i v Mysliveckém, Zátiší nebo i v kostele na Střelnici. Ale všechno hlavní bude u park hotelu, tam bude hlavní pódium.
0: A na co byste nás v sobotu 15. pozvala konkrétně?
1: Tím, že to je pro všechny věkové kategorie, tak je to těžké říci, protože tam máme od swingu přes tradiční tvorbu až po třeba dětskou Lucku Černíkovou z kouzelné školky a myslím si, že největší tahoun letoška bude Petr Bende a jeho trio.
0: Takže každý si vybere festival pro celou rodinu, je tak?
1: Přesně tak. A pokud jsou tady místňáci a opravdu podporují místní kapely, tak určitě vždy se těší i na kontakt s taneční veselicí pod širým nebem až do večerních hodin.
0: Zmínili jsme i přehlídku veteránů, ta bude v neděli?
1: Ano, ta bude v neděli, též v Lesoparku a začátek je na 10. hodinu. Od těch 10 zhruba do 1 hodiny můžete přijít a podívat se na jednotlivé veterány. Počítáme, že jich přijde zhruba až 80 a potom je samozřejmě i vyhlášení nejkrásnějších a s tím, že pak mají i svoji jízdu a končí to ve 14 hodin.
0: Skvělý tip pro celou rodinu, třetí srpnový víkend ve Smržovce, letní slavnosti Eurion 2026. Hovořili jsme s paní Marií Kučerovou, díky za vaše milá slova, pozvánku a těšíme se ve Smržovce na viděnou.
1: Také děkuji a také se na vás těším.

A jsme zase u konce, takový byl dnešní díl pořadu Kultury pod ještě den. Věřím, že se líbil. Pozvali jsme vás hned na dva zajímavé festivaly, Rokytnice zní a také Smržovský letní Eurion. Ať už se vydáte kamkoliv, přejeme příjemné letní zážitky a děkujeme, že jste poslouchali. Od mikrofonu a zdraví a krásné prázdniny přeje Tomáš Beneš. V celou další nové zprávy a opět příští neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou.

0: La Salolienne.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu radnice. Práce mají začít v září. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. Dnes bude slunečno, s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít ale teď podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí více než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Město už budovu vyklízí, říká starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Vyklízíme z velké části tu budovu, část úřadu tam zůstane v provozu. Jedná se úplně o kompletní rekonstrukci.

0: konstrukci, bude se začínat střechou, bude se vyklízet kompletně půda, musí se předělat celá krovní konstrukce a pak se bude postupovat po těch patrech, budou se vyměňovat všechny rozvody.
1: Nadace Euronisa připravuje 30. ročník benefiční aukce. Bude se konat 21. listopadu v kavárně Pošta v Liberci. Oznámila to projektová manažerka nadace Marie Veselá. Momentálně nadace oslovuje umělce a zároveň přijímá žádosti o nadační příspěvky, které je možné podávat do 25. září. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle Svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou velmi slunečno, nejvyšší denní teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 279 u obce Kobyly na Liberecku leží přes silnici padlý strom. Silnice je neprůjezdná, na místě hasiči odklízí překážku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
3: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
3: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
3: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal jedna ku jedný. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
3: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
3: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
3: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
2: Přidáme tvaroh.
3: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
3: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme
2: kolečko.
3: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
3: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
3: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
2: Jak poznáme, že jsou hotoví?
3: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
3: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
3: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
3: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
3: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
3: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
2: Houstne to rychle.
3: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
2: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
3: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
2: To je nějaký geneticky upravený.
3: Zvláštní druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
2: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
3: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal to svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do tíže se vyklopí majonéza, do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
4: To jsou brambory asi na závěr.
5: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
4: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
5: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozehna připraven, Nadě připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No dostane? Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch rostodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to most, dobrý most, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Naschánou.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdy v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.

Některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vorochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Hodkovice nad Mohelkou řeší porušování rychlosti v Rychnovské ulici. Oldřichov Háj se připravuje na otevření nové malotřídní základní školy. Odpoledne bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotnických pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
0: Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km v hodině. V současné době je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35, totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Podle starostky Markety Kauerové ze Starostů pro Liberecký kraj řada řidičů jezdí místě příliš rychle.
3: To, že tam je umístěná značka rychlost 30, bohužel jako příliš řidičů nerespektuje. A to nás vlastně trápí úplně nejvíc, protože prostě bychom byli rádi, aby lidi respektovali vzájemně sami sebe a to, že když je někde nějaké omezení, takže se prostě má dodržovat.
0: Radnice proto spolupracuje s policií, která v místě zintenzivnila kontroly rychlosti. Oldřichov Hájích na Liberecku začíná nábytkem vybavovat novou základní školu. Malotřídku s prvním stupněm se obec rozhodla vybudovat před několika lety. Sousední Míšek vypověděl spádovost a do základní školy nebyl schopný přijmout všechny děti z Oldřichova. Škola bude v přestavěné budově bývalého obec.

0: obecního úřadu. Kolaudaci obec získala před několika týdny, jak informovala nezávislá starostka Jana Šťastná. Více než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí, ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Počasí. Odpoledne bude většinou jasná obloha, ale později odpoledne se bude od západu rozšiřovat průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30, na Českolipsku až 31 a na horách naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberec je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den, je neděle předpolednem a u poslechu pořadu setkání u mikrofonu v Libereckém českém rozhlase vás vítá Jitka Ferbrová, lékařka a manažérka Lázní Bělohrad. Mým dnešním hostem je paní doktorka Dana Ondrová, dětská gynekoložka, předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících. Téma bude dětská gynekologie a gynekologie obecně.

0: Setkání u mikrofonu.
1: Paní doktorka, já vás tady vítám.
2: Dobrý den, paní doktorko, děkuji za vaše antré.
1: A první otázka. Jak je to dlouho a vlastně proč vznikl samostatný obor dětská gynekologie? Jo, je ta problematika gynekologie dětí a dospívajících tak jiná, že bylo potřeba ji vyčlenit do samostatného oboru?
2: Gynekologie dětí a dospívajících je velmi důležitou součástí oboru gynekologie a porodnictví. Bohužel i v dětském věku se mohou vyskytovat téměř všechna onemocnění jako u dospělé ženy. Ale dítě není dospělá žena a ani není zmenšeninou dospělé ženy. Takže proto si už v roce 1940 uvědomoval pan profesor Peter, že by bylo vhodné zajistit pro děti samostatný obor. Takže v roce 1940 vznikl obor dětská gynekologie.
1: Takže už takhle dlouho. To já si myslím, že to je
2: ano,
1: mladší obor.
2: Je to 1940. Byla otevřena ambulance dětské gynekologie a to z toho důvodu, protože dětská gynekologie má své zvláštnosti od gynekologie dospělé, jak ve způsobu ošetřování, vyšetřování, léčení dětí a tak co se týká k přístupu k těm dětem.
1: Hele, a teda, když se takhle zeptám, tak jsou vlastně dětští gynekologové pouze ženy?
2: Ne, v žádném případě nejsou to jen ženy. Samozřejmě zakladatelem byl muž, pan profesor Peter, náš nestor gynekologie, náš učitel naší generace, byl profesor Hořejší. Nicméně medicína je v dnešní době hlavně feminizovaným oborem, takže opravdu mezi náma je převážná většina žen, ale muže máme taky.
1: Hele, a jako dětská gynekoložka se teda zabýváte jenom problematikou dětí, nebo máte praxi i na dospělé části, jako chodíte třeba na porodní sál, jako umíte všechno?
2: No, měla bych umět všechno. 25 let jsem pracovala jako kmenový lékař na klinice gynekologie a porodnictví, takže v rámci denní praxe jsem pracovala jak na porodním sále, tak na operačním sále. Mám dvě atestace z gynekologie porodnictví. No a dětskou gynekologii mám jako nadstavbovou a atestaci, čili gynekologii porodnictví se věnují víc než 25 let a dětské gynekologii asi 20 let.
1: To znamená, že gynekologie a porodnictví je základ a tohle to už je jenom jako specializace, která je.
2: Specializace, nástavba vlastně.
1: Já se zeptám možná trošku jako v současné době se řeší transgender otázky. Nakolik vlastně třeba ten transgender dneska řešíte i vy jako dětská gynekoložka? Jako je to častá problematika? Vůbec setkala jste se s tím třeba ve vaší ordinaci?
2: Samozřejmě, setkala jsem se. Je víc pacientek, které řeší problematiku transgenderu třeba v Praze, kde pracuji, s těma se setkávám tak z 10 do roka a pracuji i v Olomouci a zde se setkávám tak s polovinou, asi s 5 pacientkama. Většinou se jedná o biologické dívky, které mají touhu býti mužem a prodělávají vlastně tady tu transformaci.
1: No, pardon, a v jakém věku třeba se
2: začíná třeba ve 12-13 letech, ale už je to všechno vlastně korigováno, řízeno endokrinology. Je to velmi složitý proces, kdy podstupují různé vyšetření různých komisí, což je multidisciplinární komise, kde jsou psychologové, sexuologové, urologové, endokrinologové, kteří právě...
1: Takže když to řeknu, takže dneska už jako se tomuhle problému věnuje pozornost, ale asi to není tak častá záležitost, jako nás dneska zahrnuje tiska, digitální
2: není,
1: média.
2: Není, určitě není. Nicméně, protože tento problém je, tak řešíme.
1: Tak se musí řešit. Děkuji.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte setkání u mikrofonu s Jitkou Ferbrovou a s paní doktorkou Danou Ondrovou, dětskou gynekoložkou z Olomouce a z pražského Motola. Dalším tématem a velkým tématem je v podstatě jak u dětí, tak hlavně u děvčat je problém obezity. Ta obezita vlastně u dětí potom navazuje u těch děvčat i na ty problémy vlastně s těhotenstvím. Já vím, že dneska je to takové holčičí téma, které probíráme, ale asi je to jako obrovský problém. Vím, že se to různě kritizuje, ale ten problém jako současný vidím i já, nejenom proto, že vlastně ty těhotné pak mají problém porodit, ale na druhou stranu i ty děvčata, i ta děvčata nebo ty mladé ženy potom mají problém asi vůbec otěhotnět. Furt bereme téma, jak nám republika vymírá. Takže když to vemu obecně, jako má obezita vliv na hormonální vývoj nebo na problémy s otěhotněním nebo na těhotenství samotné?
1: Samozřejmě, obezita je obrovským problémem a celou medicínou se táhne jako červená nit a zasahuje do různých oborů. Pacientky dospělé, nebo co se týká vůbec dospělá populace, se uvádí, že 60% pacientů je obézních primárně. Co se týká dětských pacientek, je to víc než jedna čtvrtina. A co se týká těch dětských pacientek nebo těch dospívajících, tak obezita má obrovský vliv vlastně na dospívání, protože dochází u těchto dospívajících obézních pacientek k tomu, že mají až třikrát vyšší riziko vzniku syndromu policystických ovárií.
0: To znamená, že pak těžko můžou otěhotnit.
1: Takže s tím je velký problém otěhotnit plus spoustu dalšího, jako je hirsutismus, jako zvýšené ochlupení a tak dále. Takže jako jednak nepravidelný menstruační.
0: Takže těžko otěhotní, když těžko už jsou těhotný. Teda těhotný.
1: Tak jako, a když už jsou těhotný, tak je tady obrovský riziko vzniku třeba gestační cukrovky, jako těhotenské cukrovky, těhotenské hypertenze, preeklampsie, která je velice, velice nebezpečná a hlavně tím dochází k tomu, že vlastně u těch hypertoniček a preeklamptiček je děloha špatně zásobená krví.
0: Čili vlastně hrozí i předčasný porod?
1: Hrozí předčasný porod u tady těchto pacientek.
0: A co nabízí teda moderní medicína jako v té terapii? Mimo to, že máte diety, že máte jako aktivity nějaký sportovní, jako existuje něco, čím začít už v tom dětském věku řešit obezitu?
1: Tak v dětském věku je to převážně úprava životního stylu, tak aby ty děti byly primárně naučené vlastně jak se stravovat, aby zde byly rozčleněny pohybové aktivity. Ale samozřejmě stává se, že pacientky, byť jsou sebedisciplinovanější, nejsou schopny shodit ty patřičný kila a jim potřeba pomoc. Máme v dnešní době možnosti farmakologické, hlavně v posledních letech vzniklo obrovský boom preparátů, které obsahují
0: To jsou ty preparáty typu Ozempic, protože
1: Ano. Jsou to látky, které vlastně, když vpravíme do organismu, tak zablokují centrum sytosti. Pacient má pocit, že je najezený, nemá pocit hladu, čili je snížený příjem.
0: A tam vím, že byla jeden přípravek, který se musel píchat denně, což je pro děti nebo pro mladé holky asi
1: je to velice
0: šílená
1: stresující
0: varianta. A existuje, teď už se měla objevit látka, která by byla možná aplikovat.
1: Máme už na trhu látku, kterou můžeme aplikovat pacientkám po 12. roku věku, která se aplikuje jednou týdně.
0: Jednou týdně. To už je přijatelné. A může tuto medikaci může předepsat dětský gynekolog, obvodní dětský lékař, jako, nebo může je to vázané?
1: Může to předepsat, co se týká dětí, jakýkoliv dětský lékař.
0: A ještě takový rychlý, teď si trošku přihrou svoji polivčičku, jako mají vůbec význam nějaké léčebné pobyty pro snižování nadváhy?
1: No tak stoprocentně. Jednak se tady vlastně v lázních naučí právě tomu zdravému životnímu stylu, naučí, že se mají hýbat, naučí se tomu, že opravdu jdou dolů ta kila na základě toho, že mají nižší příjem, takže to, co oni se zde vlastně naučí, to, co zde získají, tak si přenáší domů. A
0: získají ten režim vlastně.
1: A získají
0: hlavně
1: ten
0: start
1: režim.
0: Vlastně do toho počátku toho boje s tou obezitou. Děkuju.

0: Vy jste vlastně, paní doktorko, gynekolog a porodník. Jo? A co ta problematika dnešní, jak se vlastně vidíváte na to, že ženy vlastně dneska rodí pořád ve vyšším a vyšším věku? Dřív končili děvčata maturitou a leckdo z nich byl těhotný ještě na střední škole a dneska vlastně se to posouvá mezi 30, 40. Zaprvé to bude asi komplikovaný, že pak tíhleti rodiče jsou staří rodiče, ale za další to má asi i vliv na tu samotnou jako podstatu toho těhotenství a toho otěhotnění.
1: Běžná taková nejlepší biologická připravenost organismu na těhotenství a porod je mezi tím 20. 30. rokem věku, což bylo a bylo to správně. V dnešní době se to, jak jste říkala, posouvá dál a dál, protože nejdřív si ženy potřebují zajistit kariérní postup, potřebují si zajistit finance, potřebují najít toho správného partnera, aby měli vhodného tatínka pro své dítě a najednou se dostávají do věku 40 let a začínají přemýšlet nad tím, že by já bych mohla otěhotnět, někdy je to mnohem, mnohem později. Ale tohle úplně není správným řešením. Faktem je, že různé firmy třeba nabízí takzvanou social freezing, že 30-letým ženám zaplatí zamražení vajíčka, aby vlastně měli zamražený ty svoje 30-letý vajíčka.
0: To je sice hezké, kde mám tu sílu potom na těch 40, ano, tu energii.
1: Ale je to takový lákadlo, takový tahač, aby vlastně si tam udrželi ty ženy ve fertilním věku a nejvíc produktivní věku pro firmu, ale měli takovou berličku tady těch zamražených vajíček, takže
0: vlastně
1: není
0: jaký,
1: to dobře.
0: No, jaký je optimální věk? Opravdu okolo té 20?
1: Mezi 20. 30. rokem věku, určitě. Je
0: a
1: to
0: když
1: největší.
0: Už teda potom opravdu otěhotní, já nevím, žena po 30, ne-li už teda po 40, tak jako samozřejmě poprvé tím myslím.
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Jaká jsou rizika, nebo co tam vlastně hrozí, jo? Nebo co tam je nejčastější komplikací?
1: No, pokud je to po 30, dejme tomu po 40, ještě to není až tak hrozný, ale pokud je to třeba těch 45, tam je hodně velký problém, který si nikdo neuvědomuje. Tak jak vlastně vzniká povšechná ateroskleróza, tak v cévách, tak vzniká ta ateroskleróza i v oblasti cév, které vedou k děloze a tím pádem ta děloha je špatně zásobená. Placenta, která je vytvořena, špatně zásobuje ten plod a on vlastně se nevyvíjí, tak by se vyvíjet
0: měl.
1: Vlastně
0: vy si vytváříte pro to dítě už dopředu rizikové
1: špatný,
0: prostředí.
1: Špatný
0: ano,
1: prostředí.
0: Nedáváte zrovna ideální podmínky pro... No, tak to se teda řítíme trošku do zajímavého věku, ale...
1: Ale toto nikdo těm ženám neřekne. Řekne ano, my zajistíme...
0: Vy jste mi to říkala, je to takzvaná stará děloha. Prostě,
1: je to stará
0: ano,
1: děloha.
0: Už stará
1: je
0: žena. Není to myšlený teď pejorativně, ale
1: ne,
0: ano.
1: To je prostě stará
0: je to,
1: děloha.
0: Je to rizikové. A v této souvislosti se i zeptám na, jak velký dřív bylo do určité míry módou císařské řezy, domluvené císařské řezy. Jako vím, že to je určitě jako dneska i otázka toho, jak je koncipovaná ta žena, to těhotenství, ale nicméně nějaké procento třeba císařských řezů v dnešní době?
1: V naší republice máme dlouhodobě asi 25% císařských řezů každoročně. Samozřejmě v perinatologických centrech je to procento mnohem, mnohem vyšší, protože se tam řeší různé komplikace. A tím, že vlastně nám rodí starší a starší pacientky, tak oni přece jenom se ty komplikace navýší, takže toto procento se zvyšuje.
0: A upřímně, když se zeptám, tak vlastně je to pohodlná situace v momentě toho porodu, ale po porodu, jako kdo se rychlejiš dostává z toho vyčerpání a jak kdo se rychle dostává do formy? Ty ženy, které porodily přirozenou cestou nebo ty, které mají vlastně operační zákrok?
1: Rychleji do formy se dostávají ženy po vaginálním porodu, ale co se týká toho samotného porodu, tak je to mnohem víc vyčerpávající aktivita. Nicméně, vím, o čem mluvíte dřív, jako byl velký trend, aby pacientky si takzvaně ulehčily ten porod, ale v dnešní době naopak je obrovský odklon od toho, aby se jakkoliv do porodu zasahalo. Ženy mají potřebu, aby vše bylo naprosto přirozené.
0: Tak mají potřebu na jednu stranu jako ano, hledají cesty, na druhou stranu hledají možná i návrat k tomu, k té přírodě, i když je to takový zajímavé dva pohledy. Myslím, že na to trošku jinak koukají ty rodičky a trošku jinak na to možná koukají i porodníci. Nebo
1: no, naprosto. Mm-hmm. Někdy s tím máme velké problémy, s tom mluvou.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: My si dneska povídáme s paní doktorkou Danou Ondrovou, dětskou gynekoložkou, předsedkyní České společnosti gynekologie dětí a dospívajících z pražského Motola. Další takovým zajímavým tématem je otázka, jaký má pohled dětská gynekoložka na antikoncepci dospívajících děvčat. Víme, jaká je legislativa v Čechách, jako je větší riziko použít antikoncepci nebo je větší riziko teda otěhotnět. Jaký je dnešní pohled, přístup, postup? Jako...
1: Já jsem za antikoncepci maximálně vděčná, protože mě pomáhá řešit potíže, které u těch dospívajících pacientek máme: poruchy menstruačního cyklu, nepravidelné měsíčky, silné měsíčky, bolestivé měsíčky, cysty. Takže z tohoto pohledu já jsem za antikoncepci ráda a pacientkám nasazuju. Ale co se týká antikoncepce, oni ty ženy to nechcou. Ani ty dívky to v dnešní době
0: to
1: nechcou.
0: To už se tak změnila,
1: ano,
0: ta doba.
1: Ano, naprosto. Jako fuj hormon, bože, jenom to ne. Takže jsem maximálně vděčná za to, že existují i různé alternativní přípravky, které vlastně já můžu použít s těma fitoestrogenama, abych
0: to znamená s přírodníma
1: estrogenama. Ano, abych nabízela tady této populaci, protože odmítají.
0: Dobře, a tím chcete říct, že všech 16 ty děvčata přijdou, řeknou, že by chtěli určitý druh antikoncepce a nechtějí pilulky.
1: Nechtějí pilulky.
0: Mm-hmm. No, takže vy nabízíte bylinky, nebo jakým způsobem?
1: Takže já se nabízím bylinky, ale oni jim nezabrání otěhotnět. Mm-hmm. Jediné, co jsou schopni akceptovat, což dřív bylo minimálně, jsou třeba tělízka. Tam nemá tělízko je nehormonální, takže tady si splní to svoje fuj hormon, takže zavádíme vlastně.
0: Ale nemusí ho konzumovat, není to perorálně.
1: Já se tomu rozhodně nebráním, já pacientkám naopak to nabízím, ale za předpokladu, že jim nějakým způsobem nepoškodím. Čili pokud opravdu je u pacientky touha užívat antikoncepci, takže vždycky nabírám takzvanou trombofilii, aby zjistila, že pacientce po nasazení nevznikne komplikace hluboké žilní trombózy, embolie nebo, nedej bože, mozkové mrtvičky.
0: Aby to znamená, bezpečné. Zeptám se možná úplně hloupě, jako znamená to, že pokud tam nedochází teda k tomu používání antikoncepce, jako stoupají těhotenství v mladším věku, nebo
1: ne,
0: jako
1: nestoupají.
0: Stoupají, ne? Tak
1: ne,
0: jsou ty...
1: Paní doktorko, nestoupají, je to zvláštní, oni nechcou antikoncepci, jako
0: jsou zodpovědnější,
1: že opravdu používají bariérovou antikoncepci. Je to pro mě taky celkem záhada.
0: Tak to je překvapení a je to příjemný překvapení. Při všech těch informacích, kam ta situace v tom zdravotnictví a v tom pohledu na život spěje.
1: Hormony naopak, takže, já mám velmi ráda. Velmi ráda.
0: A pak se zeptám, teda mají nějaký velký vliv pro další otěhotnění, třeba u těchto mladých děvčat operační výkony v malé pánvi, stavy po operaci slepého střeva nebo podobně, jako je důležité potom tomu nasazovat nějakou další jakoby léčbu, rekonvalescenci, tak aby se do budoucna zabránilo nějakým komplikacím s otěhotněním?
1: To se týká tady těchto mladých pacientek, ať už jsou to děti nebo dospívající slečny, které mají za sebou operaci v oblasti malé pánve nebo v dutině břišní, byť ta operace je sebepečlivěji udělaná, nikdy nemáme šanci zabránit riziko vzniku srůstu, což jsou vlastně takový drobné
0: slepí
1: blaničky.
0: Slepí se to vlastně, no. Slepí se tam
1: orgány. Vlastně v tom břiše a může docházet k potížím, chronickým bolestem břicha. Ale pak k čemu dochází, jsou to potíže s otěhotněním, až tady tyhle mladé slečny budou chtít do budoucna otěhotnět, anebo dokonce riziko vzniku mimoděložního těhotenství.
0: Mm-hmm. To znamená, že v momentě, kdy teda se tyhle ty holčiny posílají po operaci slepého střeva do lázní, tak opravdu tam je logika toho pobytu.
1: Je to obrovská logika, hlavně je důležité, aby se dodržela doba od té operace, aby do 3 měsíců jeli do lázní, kde je velká šance toho, že dojde k úpravě tak, jak tomu bylo před danou operací a toto riziko se zmenší na minimum.
2: Setkání u mikrofonu.

0: Posloucháme povídání s paní doktorkou Danou Ondrovou, dětskou gynekoložkou, která přijala pozvání do setkání u mikrofonu. A takovým posledním a pro mě hodně zajímavým tématem, ale hodně teda okrajovým, je otázka jako surogátního nebo náhradního mateřství. Jako my neustále posloucháme v takových spíš jako asi médiích trochu bulvárního typu, že jsou ženy nebo rodiny, které zaplatí za to, že jim náhradní matka odnosí dítě. Jako jaká je u nás, za prvý teda, jestli s tím máte nějakou osobní zkušenost, jaká je u nás legislativa, je vlastně, co je u nás možné a jako vlastně tenhle ten problém se u nás v Čechách řeší, neřeší?
1: V naší republice surogátní mateřství není nikterak upraveno zákonem, zatím je to vlastně stále off-label aktivita.
0: To znamená, není to nelegální, ale zákon to neřeší.
1: Zákon to neřeší. Matkou je žena vždycky, která dítě porodí. Nicméně vlastně surogátní matka je ženou, která je schopna odnosit a porodit jiný ženě, která není schopna otěhotnět dítě. Samozřejmě jedná se většinou o pár. Surogátní matky to určitě nedělají z nějakého dobrého pocitu, ale samozřejmě, že si za to nechávají zaplatit. No a tím, že přece jenom si o to nechá, a je to pořád jenom matkou ta, která dítě porodí, tak má někdy i možnosti tlačit ten pár do kouta, takže tam se dostáváme do určitých situací za hranou. Ale samozřejmě setkala jsem se se
0: surogací. Existuje u nás jako oficiálně, jako legální a samozřejmě i nějak jako podporovaná cesta, že vlastně neplodnému páru může, dejme tomu, donosit dítě sestra, matka, pokud je ještě v jako
1: je
0: plodném
1: určitě
0: věku.
1: Tahle možnost
0: takže
1: je.
0: Takže tahle varianta je ta, která by byla podporovaná. Zatímco takové ty záležitosti, které jsou do určité míry, jak říkáte, off-label, to znamená, nikdo se tím úplně radši nezabývá, protože je to velice těžké. Co třeba může nastat, to jsou takový, v momentě, kdy dejmeš tomu, ta náhradní matka porodí, já nevím, postižené dítě. Jo, no. A teoreticky, teď to je úplně zlý, u toho porodu může zemřít. Jako, jaký to dítě má tam nějakou právní potom jistotu? Jako...
1: Bohužel s tímto případem jsem se zrovna setkala, kdy surogátní matka, která už vlastně odnášela druhé miminko při porodu zemřela. A to dítě, které vlastně v té době ona nosila, tak bohužel bylo postižené a zadávající pár odmítl si vzít tady takovýto dítě, protože to nebylo vlastně v té smlouvě a nastal obrovský problém s tím, co s tím dítětem. Takže pokud já si pamatuju, tak o dítě se stará rodina vlastně té zemřelé rodičky.
0: Takže to asi to téma jako na závěr nebylo úplně ideální.
1: Je to pohyb na velmi, velmi, velmi křehkým ledě.
0: Ta doba spěje k tomu, že ta plodnost těch manželských párů je samozřejmě nižší a nižší a cesty se hledají nejen, ať už to jsou nějaké hormonální terapie, in vitro fertilizace, to znamená umělé oplodnění a i tohle to je jedna z jako se zmiňovaných cest. Ale dopředu asi tedy můžeme říct, že tohle není doporučovaný postup, protože spíš přinese řadu komplikací. Může samozřejmě přinést i spolehlivý výsledek.
1: Pokud to
0: ale
1: dopadne dobře všechno, tak maminka, která nemůže mít mimino, to mimino má a je šťastná.
0: Takže tuhle tu dnešní debatu uzavřeme tím, že vlastně pokud se narodí zdravé dítě, zdravé matce, tak je to asi ta nejideálnější varianta. A my jsme dneska tak trochu probrali, co všechno může být rizikem a co všechno by se mohlo dělat proto, aby ta rizika v téhle situaci nenastávala. Já děkuji paní doktorce Daně Ondrové a doufám, že se potkáme někdy příště.
1: Děkuji za pozvání do pořadu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Hospic svaté Zdislavy upraví vjezd do svého areálu. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce z Liberce na Hradec. V Jablonci dnes končí přehlídka skla a bižuterie Křehká krása. Odpoledne bude jasno, později oblačno, s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Liberecký hospic svaté Zdislavy bude mít nový vjezd do areálu. Díky jeho přesunu se zlepší přístup pro větší vozidla, například pro hasiče nebo sanitky. Přibude i nový plot a pojezdová brána. Úpravami hospic navazuje na rekonstrukci ulice u Sirotčince. Tu stavbaři opravují v souvislosti s nedalekou výstavbou nových bytových domů. Náklady na úpravu vjezdu zaplatí hospic, který si budovu od Libereckého kraje pronajímá, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jeví se to jako drobná úprava, ale je významná z hlediska toho využití. Tu úhradu nákladů bude provádět hospic, takže to nezatíží rozpočet kraje.
2: Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice, informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky a hodnotu zakázky odhaduje na více než 6 miliard korun bez daně. Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci také můžou se stávající vstupenkou využít volný vstup do přilehlého státního muzea skla a bižuterie, vysvětluje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: V letošním roce se vracíme k osvědčenému modelu, že je ten areál rozšířený ještě právě o ulici u muzea. To znamená, že návštěvníci, kteří dorazí do muzea, můžou navštívit výstavu.
2: Diplomat Hynek Kmoníček k dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech.
1: Sport.
2: Fotbalista Jablonce nastoupí ve třetím kole šance ligy proti Slovácku. Začátek zápasu je v 17 hodin. Záložník Matěj Polidar říká, jak se tým vyrovnává s nabitým programem. Vedle nejvyšší domácí soutěže Jablonec hraje také duely před kola konferenční ligy.

0: program je náročný, všichni to víme, jako člověk se nechce zranit, máme tu kluky, co jako hrajou skoro všechno, ale když to člověk jakoby prostřídá, tak si myslím, že to je jako fajn a člověk si odpočíná a je do těch zápasů odpočatej. Počasí.
1: Odpoledne bude jasno, později oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré nedělní poledne přeje Jana Fričová. Ať už ho trávíte u dobrého oběda ve stínu domova a nebo někde na zahrádce pod slunečníkem popijete kávu, posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my vám teď nabídneme písničky na přání. Tak příjemný poslech.

Karel Gott zahájil dnešní nedělní, první nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No, já vím, že ti, co náš pořad znají a pravidelně sledují, kontakty znají a vědí, jak si objednat tu správnou písničku na přání, která jim udělá radost. Ale pro ty ostatní kontakty raději zopakujeme. Takže číslo sem k nám do studia je 22 155 37 22. SMSky můžete psát na číslo 90 01 04, a to ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera a váš text. No a pokud jste opravdu psavci, pak využijte e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Valdemar Matuška a Laďka Kozderková nás vzali do filmového světa, neboť nám zaspívali jednu z písní filmu Trhák. No a já už vítám ve vysílání naši stálou posluchačku, paní Jarču. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne i vám, Jano, přeju, i všem lidičkám. A přeju i dobrou chuť, co teď zrovna obvědvají, anebo co jí třeba po chuti mají. A taky přeju dobrou kávičku a dobrý dezert po obědě.
0: Tak to určitě rádi přijmou. Tak a teď řekněme, co jsme vybrali a komu to pošleme?
1: No, od Petry Černocký jsme vybrali písničku píseň Broukej. A bude to poděkování vám, Jano, vašim kolegyním a kolegům, no a všem vašim kolegům a kolegyním, kde poslouchají váš rozhlas v celé republice, kde jsou. A pro všechny, co si necháme hrát, a hlavně dneska mají Romanové svátek, tak Roman Květu z Jedřichova, tak tomu chci taky poslat přání. A jeho všem sourozencům i mamce jeho, no prostě celý jeho rodině. Takže mu přeju všechno lepší, hlavně hodně zdraví, štěstí. A si ten svátek krásně užije, protože je pěkně. A je to i pro všechny, co si necháme hrát. Pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami. Ale chci, Jano, říct i pro paní z Jablonýho Podještědí, nedávno mi nechávala taky hrát, takže ji taky chci poslat i její rodince do toho místa, do města. A paní Jindřišce z Broumovský by chtěla popřát pěkné bydlení a že na ní se přijdu podívat.
0: Dobře, tak jo, vzkazy jsme vyřídili, mějte se krásně, přeju hezkou neděli a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Pokud jste si broukali s Petrou Černockou, tak jen dobře, vězte, že posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. A já teď čtu z naší e-mailové pošty, kam nám napsal pan Petr z Liberce. Přál by si zahrát písničku Hříbě od Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové. Všem pro radost.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zdála se vám tahle písnička známá, tak pokud ano, tak nedivím se, je z filmu Hudbu napsal slova, hudbu složil hudbu, slova napsal, teď jsem se do toho hezky zamotala. A naspívali Hugh Grant a Hayley Bennett. Ale já už mám na telefonu našeho dalšího posluchače, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A kolegyně, která volala předtím, už všem popřála chuť, takže mě už zbývá jenom popřát hezký odpoledne. A sluníčko a celý krásný týden příští. A u telefonu Vlastimil z Rochly z Liberce.
0: Děkujeme za zavolání a budu se těšit zase příště na shledanou.
1: A písničku už máme vybranou.
0: Písničku jsme vybrali, ano, vajáš, vajáš.
1: A je pro všechny, kterým si vždycky přejem, a takže já to nebudu ani jmenovat, protože to je spousta nás.
0: Přesně tak, děkuju. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Já už mám u telefonu další z našich posluchaček. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Jeno, Taršerka z Liberce. Takže písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro vás, pro Božinku z Liberce, pro kamarádku Zuzku do práce, pro kamarádku Hanku do práce, pro Jindřišku a její celou rodinu. Božince bych teda chtěla vzkázat, že bude vědět, o čem ta písnička je. A pak bych chtěla říct, že jsem byla u vás v Jablonci na afrických trhách.
0: Jo.
1: Tak je to nádhera.
0: Tak to je dobře.
1: Člověk, aby vybral banku. Koupil, co by všechno chtěl, ale je to fakt pěkný.
0: Tak to je to dobře.
1: Doporučuji, když někdo bude mít šanci, ať se jde podívat.
0: Tak jo, děkuji za zavolání, mějte se hezky a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, mějte se hezky.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Myslím, že nejen prolhané písně, nejen prolhané lidi nechceme znát. A já vám popravdě říkám, že posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, jsou to ty dnešní první, ty druhé uslyšíte znovu po 17. hodině. No a teď už čtu z našich SMSek, kam napsal fanoušek trojice Baláš Střihavka Pavlíček a přeje si jejich píseň Země vzdálená.

Možná i vy jste se během července nebo teď před pár dny či hodinami vrátili z nějaké ty vzdálené země. Teď už jste doma, posloucháte rozhlas, a to přesně Český rozhlas Liberec, a my vám přinášíme písničky na přání. No a já už čtu teď z naší e-mailové pošty, kam nám napsala stálá posluchačka paní Silva. Hezkou neděli, dnes má 67. narozeniny český zpěvák Aleš Brychta. Chodila jsem s jeho synem na gymnázium a mám od něj ráda zejména tyto dvě písničky, Dívka s perlami ve vlasech a Aleš Brychta a Pavla Kapitánová Norský dřevo. Vyberte si, tak jsme si vybrali právě méně známé Norské dřevo. Píseň je určená také všem Romanům k svátku i dnešním narozeninovým oslavencům.

0: To bylo Norský dřevo, posloucháte i nadále písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já tu teď mám jedno narozeninové přání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Prosil bych zahrát Bílou orchideji mé ženě Boženě k dnešním 85. narozeninám a že to se mnou vydržela 65 let. Děkuji.
0: Také děkujeme.
1: Sepeře.
0: A připojujeme se k blahopřání. Naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Do Slunného Řecka nás zavedly Marta a Téna písní Řecké slunce. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Lépe bych měla říct, že jste poslouchali, protože jen nějakých něco málo přes 5 minut zbývá do časového znamení, které ohlásí pravidelné zpravodajství s Miroslavem Holubcem ve 13 hodin. No a co vás čeká potom? No tak pak vás samozřejmě čeká zámecké léto. 4 minuty po 13. hodině vás pozve František Kinský, tentokrát na zámek Maleč. No a pokud jsme nestihli zahrát právě tu vaši, pak nebuďte smutní, protože druhé písničky na přání dnes začnou po 17. hodině. Příjemný poslech přeje Jana Fričová.

0: Lopez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoli na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Horští záchranáři v Česku měli v červenci skoro 900 zásahů. V Libereckém kraji je rekordní zájem o příspěvek na projekty. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. Odpoledne bude jasno, později oblačno, s teplotami do 31 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím pobodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letos vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
6: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
4: Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí, o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. Příspěvek by mělo dostat 40 projektů. Vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
7: Diskuze byla opravdu bouřlivá, protože zástupci jak univerzit, výzkumných organizací, tak i soukromého sektoru předložili poměrně kvalitní žádosti. Byl tam velký převis v podstatě poptávky po zdrojích.
4: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíce ojetých vozů. To je o téměř 9,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara, kde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. Oblast leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude jasno, později oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na horách to bude 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou až do večera dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská.

0: A sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak, mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rígr, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Rígrové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivezl, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stát začne příští týden vyplácet superdávku. Hodkovice nad Bohelkou opraví budovu radnice. V Libereckém kraji vzrostla spotřeba elektřiny pro elektromobily. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí více než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Město už budovu vyklízí, říká starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Vyklízíme z velké části tu budovu, část úřadu tam zůstane v provozu. Jedná se úplně o kompletní rekonstrukci, bude se začínat střechou, bude se vyklízet kompletně půda, musí se předělat celá krovní konstrukce a pak se bude postupovat po těch patrech, budou se vyměňovat všechny rozvody.
1: Po dokončení oprav by měla být pro veřejnost přístupná také radniční věž s původními hodinami. Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni, oznámila to společnost ČES. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center, říká mluvčí ČESu Ota Šnep.
3: Řidiči odebrali bezmála 320 tisíc kWh elektřiny. Silný zájem zaznamenali hlavně stanice u nákupních center. Jen v Liberci tak zákazníci načerpali téměř 100 tisíc kWh energie.
1: Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl iránský minister zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu. Podle Araghchiho si obě země vyměňují zprávy skrze zprostředkovatele. Šéf iránské diplomacie také zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní ale země prý znovu neotevřou. Blízkovýchodní země je údajně plánují otevřít, jakmile Spojené státy splní další podmínky.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přeháňky a bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů. Na horách to bude 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici 28-23 v Hrubé skále. Za zatáčkou je tam nešikovně zaparkované osobní auto. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní odpoledne přeje Český rozhlas Liberec a Jana Fričová. Léto i prázdniny se půlí, tak si řekneme, jak to bylo s jejich délkou v minulosti. Meteorologa se zeptáme, jak bude na prázdniny nahlížet počasí.

Některé děti však musí část léta trávit v nemocnicích, ale i tam se mohou zasmát a zažít trochu prázdninové atmosféry díky zdravotním klaunům. No a o nich vám řekneme víc už za chvíli.

0: vrcholcích hor zpívala Věra Martinová, posloucháte Český rozhlas Liberec a my vás v něm zveme teď na pobyt dětí, které tráví druhou polovinu letních prázdnin v nemocnici. Byť pro většinu z nich léto znamená výlety a koupání, tak některé z nich musí svůj čas trávit právě v nemocničním prostředí. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klouni, a to profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad Nisou s nimi natáčel reportér Jan Rozum.
1: Já si zaklepu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáš, Matyáši? Výborně, teď to snad pojďte v pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí.
1: A tak se uklidníme, Hedu.
6: Já se jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
0: No a pokud vás reportáže našeho kolegy Jana Rozuma zaujala, pak fotografie a podrobnosti najdete také na webu Českého rozhlasu Liberec a samozřejmě i na facebookové stránce.
8: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: počasí.
1: Když je zima, hubujeme, že je moc zima. Když je teplo, zlobíme se, že je moc teplo. No a tak jak teplo bude i nadále, tak to už je moje otázka pro Martina Hinčicu, kterého právě teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak máme teď v Libereckém kraji?
2: Tak máme jasno až polojasno, velmi slunečno. Pokud se vyskytuje nějaká oblačnost, tak je to ta vysoká oblačnost, průsvitná, takže i přes tu prosvítá slunce a máme hodně slunečního svitu. No a teploty, ty se pohybují mezi 27 až 30 stupni Celsia. Velmi pravděpodobně to budou i nejvyšší dnešní teploty mezi 27 až 31 stupni a i na horách máme mezi 23 až 26 stupni.
1: Jaký nás čeká večer a noc?
2: Večer očekáváme, že by se nám přece jenom to množství oblačnosti trochu zvětšilo, takže bude pak převládat oblačno, ale srážek z této oblačnosti moc vypadávat nebude, budou to spíše výjimečné, slabší přehánky, takže během noci se může vyskytnout, ale ta pravděpodobnost přehánek je velmi malá. Ale teplotně bude ta noc teplejší než dnes, minimální teploty by měly být do 14 stupňů, 17 až 14. A na Frýdlansku, tam bude kolem 20 stupňů Celsia a tam ta noc bude o něco více teplejší.
1: No a jaký bude začátek pracovního týdne? Teplý?
2: Ano, zítra bude ještě o něco teplejší než dnes. Maximální teploty mezi 30 až 33 stupni Celsia. Ale na druhou stranu během zítřka začne přecházet studená fronta, takže očekáváme ještě ráno dopoledne, že by mělo být slunečno. Ale odpoledne a večer se nám zatáhne a taky se nám místy objeví přehánky nebo i bouřky, které pak budou k večeru a večer ustávat, takže se nám ten ráz počasí trochu změní. No a ta studená fronta samozřejmě přinese studený vzduch, takže sice zítra ještě velmi teplo, ale v úterý už teploty v uvozovkách pouze do 26 stupňů Celsia, ve středu pak do 27, ale nadále jak úterý, tak ve středu bude slunečno.
1: Tak to nás čeká příjemné léto. Tak já vám mnohokrát děkuji za aktuální informace o počasí a přeji vám do Ústí nad Labem, ať máte příjemnou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuju, taky přeju pěkný zbytek neděle.
0: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Je 6 minut po půl třetí, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Už mnohokrát, nebo alespoň několikrát jsme v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec skloňovali pojem prázdniny. Prázdniny, které jsou časem nic nedělání, výletů, odpočinku, poznávání nových krajin a také teplého léta. Prázdniny vždycky netrvaly 2 měsíce, jako trvají teď. Víme, jak dlouhé prázdniny byly dříve, tak právě to je téma Martina Písaříka v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Tak to byla francouzská herečka a zpěvačka Vanessa Paradis. Posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my vás v dalším příspěvku tak trošku nenásilně přinutíme zvednout oči k obloze nebo se zahloubat do knih starých astrologů. Pokud se totiž zajímáte o astrologii, pak víte, že jsme v pátém znamení zvěrokruhu. Období mezi 23. červencem a 22. srpnem patří lvům. Lidé narození v tomto znamení jsou často popisovaní jako charismatičtí, sebevědomí a energečtí s přirozenými vůčími schopnostmi. No ale je samozřejmě na vás, jaký význam těmto charakteristikám přikládáme. A co si o hvězdách a o astrologii a o znameních zvěrokruhu myslí děti, tak na to se jich tentokrát ptá Tereza Brázdová.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím, to je takový fakt opravdu vždycky objezdový je a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co jsou hvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím, stál.
3: Když si něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
2: Já vím. A paní učitelka, a já jsem si pčela do hvězdičky sedíčko s diamantem.

0: si psám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí přání, a to je milování.
3: Český rozhlas Liberec.

Český rozhlas Liberec má důležitou zprávu pro obyvatele Železného Brodu. Kvůli provozní havárii na vodovodním zařízení bude v pondělí 10. srpna přerušená dodávka pitné vody v ulicích Brodecká, Svahová, Navápence a Pelechovská. Voda nepoteče od 8:30 do odpolední 12:30 a náhradní zásobování cisternami nebude zajištěné, tak s tím prosím počítejte.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Jablonecká nemocnice má přes léto víc dětských pacientů. Většina lidí chce výuku cizích jazyků až od třetí třídy. Nadace Euronisa v Liberci uspořádá dobročinnou aukci. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne s přeháníkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin víc dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné způsobené tím, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetření, často zamíří právě do městské nemocnice, říká Nikola Rubešová.
3: V případě, že to je zranění, který si vyžaduje lůžkovou péči, tak jsou tady na lůžkovém oddělení. V druhém případě léto, jsou vedra, takže tady míváme hodně děti zvracej, úpaly.
2: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Nadace Euronisa připravuje 30. ročník benefiční aukce. Bude se konat 21. listopadu v kavárně Pošta v Liberci. Oznámila to projektová manažerka nadace Marie Veselá. Momentálně nadace oslovuje umělce a zároveň přijímá žádosti o nadační příspěvky, které je možné podávat do 25. září.
4: Výtěžek aukce si rozdělí neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Euronisa v předchozích letech rozdělila dohromady 43 milionů korun. Asi polovinu z nich tvoří výtěžky z aukcí. Ty z posledních dvou ročníků byly rekordní. Dva týdny před aukcí bude výstava, na které budou k vidění všechna dražená díla. Z Liberce a na Podhorná Český rozhlas.
2: Japonsko si připomíná 81 let od dopadu jaderné bomby na město Nagasaki. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokura. To ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4 tisíce stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přeháňky a bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů. Na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 260 u obce Tuháň na Českolipsku havarovalo osobní auto. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně. A v Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ve druhé polovině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec se budeme ptát, zda děti dokáží zachránit baseballové hřiště před zástavbou. Právě o tom totiž vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. No a už za chvíli vám nabídneme reportáž o velkém návratu ručních prací. Za chvíli společně navštívíme libereckou kavárnu, v níž probíhají kurzy pletení a háčkování.
1: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Dvojice zlatých slavíků Hana Zagorova a Karel Gott zahájili druhou hodinu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a my vám nabídneme teď trochu ručních prací, neboť háčkování, pletení, drhání, dokonce i pletení pomocí pouhých prstů začíná být totiž znovu populární. V Liberci vyučuje různé techniky Zdeňka Krýslová. Na jeden z kurzů se vydala také redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová. Jehlice a háčky ale vyměnila za mikrofon.
1: S absolventkou textilní fakulty Liberecké univerzity Zdeňkou Krýzlovou sedíme v útulné kavárně v centru Liberce, kde nás obklopuje nejenom vůně kávy, ale také spousta niťovaných, drhaných nebo paličkovaných obrázků a především různé háčky a příze, což není náhoda, protože vy tu pořádáte právě kurzy háčkování, což je vaše doména.
2: Ano, je to moje doména. S mojí sestrou jsme si před asi 4 lety udělali svoji značku ZAS a pod touto vlastně tvoříme a děláme i kurzy ručních prací, háčkování, pletení, drhání.
1: Já jsem tady viděla i různé příze, takže po čem je největší poptávka nebo co se chtějí nejvíc naučit?
2: Nejvíce chtějí naučit toho háčkování. Pletení, to už je střídnější, drhání taky, to jsem i nedávno předváděla při dnech lidové kultury v Železném Brodě na Bělišti, ale moc velký zájem o to nebyl, což je škoda, protože je to taky moc krásná věc. A pak vlastně technika nebo pomocí Alize Puffy, fajn, což jsou očka a vlastně proplítáte to jenom prstíkama, že nepotřebujete ani háček, ani jehlici, ale potřebujete jenom svoje vlastní prsty.
1: Takže taková dobrá relaxační metoda.
2: Přesně tak, nejlepší relaxační metoda je ruční práce.
1: Tady v košíčku vidím různé velmi populární háčkované hračky, vidím tady medvídka, myš, nějakou veverku, tak i to učíte?
2: Ano, ale vždycky je to nejdřív, se člověk musí vyháčkovat, než začne něco složitějšího háčkovat, takže není to jenom o tom, že rovnou přijde a háčkuje nějaký zvířátko, ne. Vždycky se musí naučit ty začátky prostě od řetiskového oka, krátký sloupek, polosloupek a dlouhý sloupek a pak se to může rozjet dál, aby věděli, jak rozpoznat návod, buď to psaný, anebo kreslený, takže se učíme i značky a všechno možné prostě, co k tomu patří.
1: A já tady vidím dvě vaše studentky, ano, frekventantky, žačky, ano.
3: Já jsem sem začala chodit právě kvůli ty Puffy, vlastně, protože jsme začali vlastně těma dekama a polštářema. Rychle to přibývá, takže jako tím pádem jsme se bavili. No a pak jsem se dozvěděla, že jsou tady kurzy háčkování.
1: Háček se vám v ruce jenom kmitá, tak co už umíte?
3: Háčkovat asi ty krátké sloupky, polosloupky, udělala jsem si kabelku. Jo, vánoční ozdoby jsem se ještě odrhávala.
4: Vlastně díky Zdence jsem se takhle naučila pomocí té techniky propletání prstů, tak už jsem si vyrobila polštář, pak mám ještě doma taky docela značnou sbírku zimních šál, mám i čelenku.
1: A to už paní Martu doplnila, její dcera Olga. A ještě se zeptám, když by někdo chtěl sem třeba přijít s malou dcerou nebo s malým dítětem, od kolika vlastně, jak staré třeba děti?
2: 10-12 let. Ty jsem měla nejmladší, no, takže úplně v pohodě v tomhle věku. A já si myslím, že to je i tak nejideálnější věk, kdy začít s těma ručníma pracema, když už nějaký ty návyky ze školy mají.
1: A chodí kromě holčiček i kluci?
2: Taky jsem tu už měla dokonce 3 děcka, mě jsem přivedla jedna paní z Mařenic a byly to 2 kluci a 1 holčina a dokonce jeden kluk byl i levák.
1: Kurzy ručních prací pořádá Zdeňka Krýzlová každé pondělí od 17 hodin.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. No a pokud snad vy, vaše děti nebo vaše vnoučata máte rádi rozhlasové hry, tak právě teď byste měli zpozornit. Nevím, zda to víte, ale baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. No a právě o takové hřiště svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dizmanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnesie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuli.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
8: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Vzpomínáte Valdemar Matuška, co by cyperský král Petr I. ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně Zdeňka Podskalského. Tenhle muzikál je z roku 1973 a pokud si vzpomínáte, nebo pokud jste se na něj někdy v poslední době dívali, protože jej televize často opakují, pak si určitě řeknete, že ta výprava byla obrovská, bohatá a určitě musela přijít na dost peněz. Měli byste tip, jak snížit náklady v kultuře a ušetřit na práci třeba hudebníků v takovém hudebním filmu? Když se do řešení pustí politicky angažovaný neodborník, hned je originální nápad na světě. Před lety o něm v našem vysílání mluvil herec Jiří Cízler, když vzpomínal na své někdejší působení v divadelním orchestru.
1: Přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? On říkal, proč, jak budete hrát na housle? On říkal, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tom letom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, protože na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo? A v té době vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo? A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, že jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo. No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak je to doopravdy, ptá se a odpovídá kolega z Českého rozhlasu Liberec Jan Křemen každé nedělní odpoledne v tuto dobu. Nejinak tomu bude i dnes a dnes se zaměří na QR platby.
1: Neměl jsem u sebe hotovost a k mému překvapení tam nebrali platební karty, ale nabídli mi, že mohu zaplatit přes QR kód. Podle průzkumu agentury NMS Market Research využívá QR platbu již necelá polovina Čechů. Dle agentury by prakticky každému druhému zákazníkovi nedělalo problém využít QR platbu i u obchodníka, který nepřijímá platební karty. Je to právě dostupnost, jednoduchost a bezpečnost, která vede k tomu, že jsou QR platby stále více oblíbené. Zatímco v některých asijských zemích už QR platby dominují trhu, u nás si na tuto platební metodu obchodníci i zákazníci stále ještě zvykají. Jednou z hlavních výhod pro zákazníka i obchodníka je, že QR platbu nelze oproti kartě tak jednoduše zneužít. Při platbě kartou může dojít k tomu, že se částka může strhnout pouze na základě poskytnutých údajů o kartě, zatímco u QR platby je vždy potřeba platbu autorizovat. Je to právě zneužití karty, které často vede takzvaně chargebacku. Ten způsobuje komplikace jak na straně zákazníka, tak i obchodníka. QR platba je oproti platbě kartou zrychleným bankovním převodem. Transakci tak může zákazník realizovat teprve po ověření přihlášení do svého bankovnictví, kdy následně oskenuje QR kód pro platbu a potvrdí odeslání prostředků. Oproti platbě kartou zde tedy probíhá hned několik autorizací při samotném přihlašování do bankovnictví a při odeslání prostředků obchodníkovi. Pro vás to znamená vlastně jediné, že ve svém telefonu musíte mít také aplikaci pro vstup do své banky. QR platby jsou pro obchodníka výhodnější než platby kartou, protože platební brána obvykle účtuje nižší poplatky za zpracování takové platby. Pro zákazníka je pak velkou úlevou, že nemusí nikde sdílet nebo zadávat platební detaily o své kartě nebo ručně vyplňovat údaje pro dokončení bankovního převodu. Stačí oskenovat QR kód pomocí bankovní aplikace ve svém telefonu a potvrdit platbu. Tak jednoduché to je. A obavy ze zneužití jsou skutečně liché, protože, jak už jsem řekl, platbu musíte autorizovat. Není se tedy čeho bát.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Tak a než vám řeknu další informace, tak pro vás mám důležitou informaci, zvláště pro ty z vás, kdo projíždí Jabloneckou Pražskou ulicí. Její rekonstrukce, respektive rekonstrukce inženýrských sítí, bude pokračovat dalšími dvěma etapami. A to už od zítřka, tedy od 10. srpna až do 11. září, bude úplně uzavřený úsek od poloviny ulice v Aleji po křižovatku ulic Pražská a Revoluční. No a následně hned od 12. září až do 30. října se uzavírka přesune ještě dál až do úseku po křižovatku Pražská a Dlouhá. Uzavírky se dotknou také městské hromadné dopravy, a to konkrétně linek 101 a 105. Veškeré informace i objezdné trasy najdete na webu města Jablonec nad Nisou, tak dávejte prosím pozor a s touhle uzavírkou počítejte. No a za chvíli už se k vám připojí Hvězdné návraty, níž se představí imitátor, herec a bavič Petr Martinák, a Jana Fričová se s vámi těší znovu naslyšenou po 17. hodině.

0: Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty téměř 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. Příspěvek by mělo dostat 40 projektů. Vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
1: Ta diskuze byla opravdu bouřlivá, protože zástupci jak univerzit, výzkumných organizací, tak i soukromého sektoru předložili poměrně kvalitní žádosti. Byl tam velký převis v podstatě poptávky po zdrojích.
0: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o téměř 9,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle Svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Liberecký hospic svaté Zdislavy bude mít nový vjezd do areálu. Díky jeho přesunu se zlepší přístup pro větší vozidla, například pro hasiče nebo sanitky. Přibude i nový plot a pojezdová brána. Úpravami hospic navazuje na rekonstrukci ulice U Sirotčince. Tu stavbaři opravují v souvislosti s nedalekou výstavbou nových bytových domů. Náklady na úpravu vjezdu zaplatí hospic, který si budovu od Libereckého kraje pronajímá, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Jeví se to jako drobná úprava, ale je významná z hlediska toho využití. Tu úhradu nákladů bude provádět hospic, takže to nezatíží rozpočet kraje.
0: Dnes je den židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou proběžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Sport. Fotbalista Jablonce nastoupí ve třetím kole šance ligy proti Slovácku. Začátek zápasu je v 17 hodin. Záložník Matěj Polidar říká, jak se tým vyrovnává s nabitým programem. Vedle nejvyšší domácí soutěže Jablonec hraje také duely před kola konferenční ligy.
3: Program je náročný, všichni to víme, jako člověk se nechce zranit, máme tu kluky, co jako hrajou skoro všechno, ale když to člověk jakoby prostřídá, tak si myslím, že to je jako fajn a člověk si odpočíná a je do těch zápasů odpočatej. Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přehánky a bouřky, nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to

0: je velmi falešná představa, opravdu.
1: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
0: To či ono?
1: No, tak co?
0: Nevím, opravdu nevím.
1: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
0: To je od vás falešné, opravdu.
1: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no, Petr Ma...
0: Neotravujte mě pořád.
1: Petr Martinák nás bude bavit.
0: Nevím, teda.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Ptáček, Felix Lováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to Ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to Ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі.
1: Ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm, návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak no, sem na tu židličku.
2: Tady na křesílko.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest. Ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... V tom v žádném případě tohle stojí já, nejchytřejší občan této země, na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plesleninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný,
3: apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sádkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej? Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravdou, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a takhle to dopadlo.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkáte?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme novej rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy někdy musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampo, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Horští záchranáři v Česku měli v červenci téměř 900 zásahů. Chodkovice nad Mohelkou opraví budovu radnice. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne.

0: navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
1: V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku začne v září oprava budovy radnice. Práce na rekonstrukci zhruba 215 let staré kulturní památky potrvají 2,5 roku. Město za ně zaplatí více než 95 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Město už budovu vyklízí, říká starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Vyklízíme z velké části tu budovu, část úřadu tam zůstane v provozu. Jedná se úplně o kompletní rekonstrukci, bude se začínat střechou, bude se vyklízet kompletně půda, musí se předělat celá krovní konstrukce a pak se bude postupovat po těch patrech, budou se vyměňovat všechny rozvody.
1: Po dokončení oprav by měla být pro veřejnost přístupná také radniční věž s původními hodinami. Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo celkem 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stála v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby ale svou kontrolu nad územím rozšířila z přibližně 53 na více než 60%.
3: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přehánky a bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra čekáme polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, venku stále panují vysoké teploty a tak není radno se věnovat nějaké velké fyzické námaze. Naopak, usedněte někde do stínu, dejte si něco dobrého k pití a poslouchejte písničky na přání.
3: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Tak teď už budete spíše plánovat asi večeři v trávě nebo večeři někde u grilu, u ohníku, snídaní až zase zítra. Nicméně Michal Tučný zahájil dnešní druhé písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a jak se nám ozvat? Telefon 22 155 37 22. Číslo pro vaše SMS zprávy 90 011 04. Ty pište prosím ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a váš text a nepoužívejte čárky a háčky, nebo pak nejsou vaše zprávy k přečtení. No ale pro náruživé psavce tu máme e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Tak to byl Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Já už vítám ve vysílání našeho dalšího posluchače. Dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím, paní Ano. A chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku.
0: A komu ji budeme hrát?
1: A budeme ji hrát.
0: Vaší přítelkyni?
1: Ne, přítelkyni ne.
0: Nevadí, tak vybrali jsme spolu Kateřinu Marii Tichou a píseň Zničená zem. Já vám děkuji za zavolání, přeji příjemný zbytek neděle, zase někdy naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji.

0: Zničená Zéma a Kateřina Marie Tichá, vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a my budeme plnit přání dalšímu posluchači. Dobré odpoledne. Ze Slapsy prosím rádio.
1: Dobrý den, tady David.
0: Dobrý den. Tak, co to bude a komu písničku pošleme?
1: Bude to jenom pro vás do studia, protože jste dobrý rádio a bude to Hana Zagorová jen pár dnů.
0: Výborně, tak děkujeme za zavolání, přeju ti hezký prázdniny a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Roy Orbison, stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už mám u telefonu další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Janičko. Tady Barbora, dnes už ne z Frýdlantu, ale z Kuřivod. Přeji všem posluchačům Českého rozhlasu. A chtěla bych zahrát písničku pro všechny posluchače, hlavně pro moji babičku Marušku z Frýdlantu i pro Jarču z Frýdlantu. A vám do studia, Janičko.
0: Děkujeme. Tak vybrali jsme. Jakou píseň?
1: Vybrali jsme S tím bláznem se nic nezačínej.
0: Tak.
1: Od Marie Rotrové.
0: Ano, děkuji za zavolání, přeji příjemný zbytek neděle. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

Minutu před 17:30 je s vámi Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání a já tentokrát zalovím naší e-mailové poště, kam napsala paní Hana, že jí pomalu končí směna, chystá se na cestu z práce domů a tak by ráda píseň od kapely Krištof Cesta.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Bára Basiková a Kamil Střihavka, píseň Když se snáší déšť. Tak ten za okny skutečně se nesnáší. Když se tak podívám skrz rolety, tak vidím, že sluníčko stále svítí, čili pobyt venku je určitě příjemný, protože už se snad trošku ochladilo. No a tak vy posloucháte stále Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Já teď hledám naší SMS-kové poště, kam dorazila SMS-ka paní Kateřiny a ta by si přála zpěvačku Anastejšu. Nevím, zda se chystá na její koncert, který bude 15. října v Brně. V krátkém čase poměrně se Anastejša do Čech zase vrací. No a paní Kateřina si vybrala duet Anastejši a Erose Ramazzottiho.

0: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.
1: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Možná se pohupujete na vlnách, kam nás vzal havajský zpěvák Israel Kamakavivo Ole. Tak jsem si tady nacvičovala výslovnost jeho složitého jména, ale nakonec tak složité nebylo. Teď se však z Havaje přeneseme do Los Angeles, protože pan Michal si přeje zpěvačku LP.

Takové byly podvečerní nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Blíží se 18. hodina, vás čekají zálety Aleny Zárybnické, tentokrát s lovkyní a meteoroložkou Dagmar Jandovou. Jde o reprízu z 8. února. No a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Libereckém kraji vzrostla spotřeba elektřiny pro elektromobily. Do konce září mohou lidé změnit pojišťovnu. Nadace Euronisa v Liberci uspořádá dobročinnou aukci. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Řidiči v Libereckém kraji letos v prvním pololetí odebrali do elektromobilů o 44% víc elektřiny než ve stejném období loni, oznámila to společnost ČEZ. Elektromobily lidé v regionu nejčastěji dobíjejí u nákupních center, říká mluvčí ČEZu Ota Šnep.
3: Řidiči odebrali bezmála 320 tisíc kWh elektřiny. Silný zájem zaznamenali hlavně stanice u nákupních center. Jen v Liberci tak zákazníci načerpali téměř 100 tisíc kWh energie.
2: Ještě do konce září mají

0: Nadační příspěvky, které je možné podávat do 25. září.
1: Výtěžek aukce si rozdělí neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Euronisa v předchozích letech rozdělila dohromady 43 milionů korun. Asi polovinu z nich tvoří výtěžky z aukcí. Ty z posledních dvou ročníků byly rekordní. Dva týdny před aukcí bude výstava, na které budou k vidění všechna dražená díla. Z Liberce a na Podhorná Český rozhlas.
0: Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky, oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na e-koloběžkách ve francouzské metropoli. Loni zemřelo v Paříži při jízdě na elektrokoloběžkách 79 lidí. Rok předtím to bylo 45, nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Helmy jsou proto povinné při jízdě na elektrokoloběžce, ale i Segway nebo hoverboardu. To je vozítko se dvěma koli bez řídítek, které člověk ovládá vyvažováním. Za nenošení helmy hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Sport. Ve třetím kole fotbalové šance ligy hraje Jablonec se Slováckem. Po prvním poločasu je stav utkání nerozhodný 0-0. Počasí. V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přehánky a bouřky a nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá až do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Samé jedničky měla prý naposledy v první třídě. Nikdo jí jinak neřekne teď, než kvízová dáma. Úspěšná byla v AZ kvízu, v Risku vyhrála nejslabší máte padáka. Mým hostem ve studiu je dnes Dagmar Jandová, vzděláním i dlouholetou praxí meteoroložka. Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Zálety Aleny Zárybnické.
4: Mám prostě

0: Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, geografii a biologii. Ráda chodí po horách, fotografuje a co hlavně, vymýšlí kvízové otázky, hry pro děti, píše texty o různých zajímavostech. Dlouhé roky pracovala na prognóze Českého hydrometeorologického ústavu. Těším se na zálety, když se ve studiu sejdou dvě meteoroložky, které baví nejenom meteorologie. A jsem zvědavá, kterými pěšinkami se bude náš rozhovor v záletech ubírat. Tak jsem moc ráda a díky, Dášo, že jste přijala moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den.
0: Stýská se vám po meteorologické každodenní praxi?
1: No, musím přiznat, že úplně nestýská, protože já vlastně mám těch činností kolem tolik jiných poslední dobou, že vlastně ani na to nestíhám myslet a že bych si každý den řekla, dneska třeba je zajímavý počasí, dneska bych tam chtěla být, tak to se mi úplně nestává, no.
0: Kterou meteorologickou situaci jste neměla jako prognostik ráda?
1: Tak já třeba jako na pozorování mám ráda bouřky, ale takový ty dny, kdy člověk opravdu neví, kde se to přesně vytvoří, kolik se toho vytvoří a kde přesně, tak a třeba volají zákazníci a chtějí vědět, jestli konkrétně u nich se to trefí nebo netrefí, tak tam ta zodpovědnost taková mě trošku doháněla k šílenství, protože jsem samozřejmě bych to chtěla říct každému co nejpřesněji, ale ne vždycky to šlo, no.
0: Pořád mi ještě vrtají hlavou ty meteorologické souvislosti, tak se jich ještě, když dovolíte chvíli, budu držet. V rámci prognózy Českého hydrometeorologického ústavu je několik druhů služeb, které zabezpečují ten denní provoz vlastně prognózy. Jedna ta hlavní, která se říká Ačko, která má zodpovědnost za tu předpověď pro těch nejbližších vlastně 24, možná 48, vlastně 48 hodin, pak ta střednědoba, pak ta dlouhodobá. Já se přiznám, že když padne otázka na dlouhodobou prognózu, tak vždycky cukám a utíkám. Jak jste to měla vy s dlouhodobými předpověďmi?
1: No to já taky, hlavně když chtěl někdo na začátku září vědět, jestli budou Vánoce na sněhu. To je kapitola sama pro sebe. Ale tak samozřejmě jsem každému říkala, že čím je to dál, tak i vlastně to musí každý vědět ze svých zkušeností, že čím je to dál, tak ty prognózy jsou horší a horší. A taky vlastně záleží hodně na situaci, která je. Mm-hmm. Tak sama přesně víte, že pokud mají fronta, tak se může zpozdit o půl dne, když je to za několik dnů předpovídaný, tak je to potom těžký třeba vědět, jestli půjde ráno nebo jestli půjde odpoledne a ten den vlastně může pak vypadat trochu jinak, než se to předpovídá. Zatímco když je třeba tlaková výše a stabilní počasí, tak se tomu dá věřit i na těch hodně dní dopředu.
0: Který region pro předpověď počasí v rámci Česka máte ráda a který vám připadá komplikovaný?
1: Tak komplikovaná třeba Vysočina, si myslím, no samozřejmě hory, protože tam třeba četnost přeháněk, když jinde třeba ani nejsou a tam se objeví. No, a s kterým mám ráda, no tak já myslím, že nejlepší jsou asi západní Čechy a Jižní Morava.
0: Západní Čechy a Jižní Morava. Tak Jižní Morava, protože je relativně plochá a západní Čechy, protože vlastně máme celku detailní pozorování z těch blízkých států z Německa, takže tušíme, jak se to tam provalí a pak při tom postupu třeba nad Českou kotlinu to může být komplikovanější, rozumím tomu správně?
1: Tak jsem to myslela, no, že vlastně na tom západě se to objeví většinou tak, jak se to čeká, ale pak co to udělá dál v rámci té republiky, protože se to nezdá, ale i na to počasí je ta republika docela velká, takže než to třeba dojde na její druhý konec, tak se to může změnit. No.
0: Tak Mariandová, bavíme se o meteorologii, ale hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou kvízy. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi.

0: Dagmar Jandová, meteoroložka a pro nás pro všechny známá jako kvízová dáma, která o sobě sama říká, že mívala trému a teď už je to lepší. My si v záletech vytváříme příjemnou pohodu, takže troufám si tvrdit, že žádná tréma dnes už není, i třeba díky tomu vlídnému prostředí, které tady v rozhlasovém studiu máme. Máte ráda rozhlas?
1: Mám ráda rozhlas.
0: Je to intimnější prostředí, tak jak se říká?
1: Je to tak, no. A vlastně já mám samý dobrý zkušenosti s tím, co vlastně jsem známa jako kvízová dáma, tak už jsem se takhle několikrát objevila a vždycky to bylo hrozně příjemný. Hmm. Takže jsem sem šla ráda a těšila jsem se.
0: No já taky. A právě na to, jak budeme dávat do souvislosti meteorologii a kvízy. To, že jsme zvídaví. Já si myslím, že zvídavost je základní princip toho směřování do budoucna. Je to to společné, co má meteorologie a kvízy? Pro mě ano, pro vás?
1: No tak kam by lidstvo došlo, kdyby nebylo zvídavosti? No?
0: Tak buďme teď chvíli konkrétní. Jaká konkrétní kvízová otázka by vás napadla, když tady takhle spolu sedíme ve studiu? Zeptala byste se na něco, k čemu vás inspiruje to prostředí, ve kterém teď jsme?
1: Tady je to tak krásně obložený dřevem, tak by se třeba dalo zeptat, který typ dřeva je nejtvrdší a dát možnosti.
0: Ne, tak nejtvrdší typ dřeva, zkouším odpovědět.
1: Je třeba s možnostmi, třeba lípa, jasan, smrk.
0: A vy jste neřekla eben. A já chtěla slyšet eben, protože nevím, proč jsem si myslela, že dřevo shodného jména, jako je skvělý moderátor a člověk Marek Eben, patří k nejtvrdším dřevům.
1: Jo,
0: no. Já si myslím, on jak je vlídný a vstřícný, tak jeho jméno je zároveň symbolem tvrdého dřeva. A z těch možností, které jste mi dávala, lípa,
1: smrk.
0: Jasan bude nejtvrdší?
1: Já bych řekla, že jasan, no. Že lípy se vlastně hodně vyřezává.
0: Z lípy se vyřezává a jasanoví se dělají schody, že jo, aby se neochodili.
1: Vlastně. Jaký hokejky a takový.
0: Jo, vyda, no. Tak až budeme mluvit třeba jednou zase o mistrovství světa v ledním hokeji, tak si vzpomeneme na tuhletu otázku. No a mimochodem, tak já, když zůstávám u hokeje, měla jsem tu relativně nedávno brankáře Haška. Mm-hmm. A ptala jsem se ho, jakou rychlostí, jestli ví, jakou rychlostí na něj letí puk v té bráně, víte to?
1: To teda netuším, ale to bude nějaký šílený číslo.
0: Mm-hmm. No. Já, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo skoro 200 km v hodině. Tak to je velký randál a intuitivně neuhnout mi přijde hrozně těžký.
1: To je pravda, no. To já bych si asi typla ještě víc klidně, no.
0: Tak možná nás někdo opraví, kdo nás teď poslouchá a vyhledá tu správnou odpověď. My to možná uděláme do začátku dalšího vstupu, abychom nenechávali otázku viset ve vzduchu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zatímco vy jste poslouchali muziku, my jsme s Dášou začali hledat na internetu rychlost, kterou letí puk při střele do branky od skvělých útočníků. To je prý až 170 km za hodinu a výjimečně může dosáhnout i 180 km v hodině. Kdy se Dáša Jandová ocitla na tenkém ledě při tvorbě kvízových otázek, když už jsme byli u toho puku a u toho ledu?
2: No tak například teď naposledy jsem dělala, to vlastně ještě ani nevyšlo, tak můžu posluchače nalákat, nevím, v uvozovkách nalákat, protože to není úplně jako nejlepší téma, to jsou taky ty opravdový zločiny.
1: Jej.
2: No. A tak vlastně lidi si žádali vydání kapesní kvízové hry na téma opravdové zločiny, no a tak jsem to zadání dostala, bylo to 300 otázek. A to teda musím říct, že to nebyla jednoduchá práce, protože vlastně vrtat se v těch zločinech a zločincích a sériových vrazích a podobně, tak to bylo hrozný. Byla jsem ráda, když jsem to dokončila.
1: A bylo tam něco v rámci těch zločinů, co jste jako fakt netušila a dozvěděla jste se to jenom díky téhle práci? Co jako překvapí, jak mýtus je třeba vybracet na tohle téma a podobně?
2: Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem nevěděla, protože tak ne, že bych se o to nezajímala vůbec, ale nejsem zase takový ten typ, co by poslouchal všechny ty podcasty o zločinech a čet všechny ty knížky a že těch knížek je. Mm. To jsem teda koukala. Vlastně, když jsem si v knihovně scháněla a v knihkupectví jsem koukala, tak jsem viděla, že to je opravdu asi téma, který lidi zajímá hodně, protože toho vychází strašně moc. Mm. Takže když jsem si to četla, no je to, bylo to hrozný, no, tak radši bych to nevěděla, radši bych to všechno zapomněla.
1: Mm, já rozumím. Kéž by nás takových věcí potkávalo v životě co nejméně, ale vy jste se dotkla velmi příjemného tématu pro mě a to je návštěvy knihkupectví. S jakou knihou odcházíte, nebo respektive s jak velkým nákupem odchází Dagmar Jandová z knihkupectví?
2: Vzhledem k tomu, jak to vypadá u nás doma, takže jako v takový knihovně to, nebo v knihkupectví už to tam prakticky vypadá třeba v obýváku, takže už se musím krotit. Já knížky miluju, já od malé knížky miluju, já jsem vždycky hrozně moc četla. Myslím si, že i to je jeden z těch důvodů, že jsem teď ta kvízová dáma, protože já jsem opravdu četla všechno, co mi přišlo pod ruku. A vždycky prostě v knihkupectví jsem toho chtěla mnohem víc, než jsem si toho mohla dovolit. Mm-hmm. A vlastně teď tam chodím kochat se.
1: Co je teď takovou jako hlavní knihou, která je ve vaší nejbližší blízkosti?
2: No, to je těžko říct. Já na to čtení teď nemám ani moc čas. Ale já hodně čtu takový ty knížky o přírodě, prostě takový ty různý, jako o smyslech různých zvířat, živočichů a tak. A co se týče beletrie, tak jako nemám moc čas se do toho pořádně začíst. Protože dřív jsem třeba hodně jezdila hromadnou dopravou do práce a tak, a to jsem toho přečetla mnohem víc. A teď jak už jako jezdím pořád hromadnou dopravou, to jo, ale přece jenom prostě už toho času není tolik, no, nebo třeba musím i něco řešit, nebo někdy těch otázek, mám zakázku na tolik otázek najednou, že prostě sedím a i v autobuse si třeba do mobilu, nebo i si vezmu někdy notebook a dělám si ty otázky tam. Takže už na čtení není tolik času, no. Ale tak jako i dostanu se i k beletrii.
1: Dáša Jandová, posloucháte Zálety, mluvíme nejenom o kvízových otázkách, mluvíme o meteorologii a teď jsme se na relativně dlouhou dobu zastavili u knih. A za malý okamžik řeknu proč.

0: Potrapte svou hlavu. Kvízový souboj z lovkyni. Tak zní titul knihy, kterou napsala Dagmar Jandová, kvízová dáma, meteoroložka, která je se mnou dnes ve studiu Záletů. To asi nebude první kniha, že?
1: No, takhle knížka vlastně pro dospělí to je první. Mm-hmm. Já jsem vlastně napsala takový vzdělávací knížky pro děti, mm-hmm. už tři, pro firmu Albek, takový ty kouzelný tušce. Jedno je taková velmi obsáhlá encyklopedie pro školáky a další dvě jsou takový jako doplňkový v uvozovkách učebnice k přírodovědě a k prvouce pro děti na prvním stupni. Není to vloženě učebnice, ale jsou tam hlavně zajímavosti z těch oborů, které se děti v těch dvou předmětech učejí. Mm-hmm. A samozřejmě to bych nebyla já, aby tam ještě nebyly otázky, takže si tam děti můžou i dělat různý kvízy.
0: Přede mnou leží kniha, o které teď mluvíme. Mimochodem byl to dárek od Ježíška pro moje sousedy, pro jejich starší dceru. A když jsem se zmínila o tom, že vás budu mít dnes ve vysílání, tak jsem rovnou poprosila, že si ten ježíškovský dárek půjčím a že se domů vrátím s vaším podpisem v knížce.
1: Pracovala jsem na tom pár měsíců s tím, že teda samozřejmě jsem k tomu měla ještě jako zase jinou práci, ne že bych to dělala dennodenně, ale vždycky v takových jako, já mám vždycky totiž takovou jako náladu psací a někdy ji nemám. Mm-hmm. Většinou na mě přijde večer v 11, tak, takže potom je mi líto to kazit a jít spát, takže píšu po nocích nejčastěji.
0: A málo spíte? A
1: jo, to taky no, ale tak někdy. No, asi pořád, ale já patřím k těm šťastným typům, co stačí málo spánku.
0: A věřte mi, Dášo, nebo ne, já jsem úplnou náhodou, a že tady náhody neexistují, v tom se asi taky shodneme, otevřela teď knížku a fakt jsem si to nechystala. Na stránce 35, kde jsou meteorologické pojmy v písničkách, a tam já bych teda byla úplně, úplně marná. Tak můžu citovat. Který studený vítr, často doprovázený silným sněžením a specifický pro Severní Ameriku, jde v písni Jiřího Grossmana z Vichřicí?
1: No, když jde blizár z Vichřicí.
0: Ano, jo, pravda.
1: Já sám jedu vánicí.
0: Výborně, děkuju. A co zakryje všechen spěch v písni Vánoce na míru Evy Farné? Tak tam jsem úplně marná.
1: No, to bych řekla asi sníh, ale...
0: Dobře, listuju.
1: Je fakt, že u tohohle třeba, já jsem si tam hledala, já jsem totiž na hudbu takových těch 60. let, aha, až 80. To já miluju, českou hudbu starší. A tu moderní už to není taková sláva, takže, ale zase jsem nechtěla, aby tam byly jedno, co to znám já. Typu, já nevím, Jiří Suchý, Valdemar Matuška.
0: Jo, vzpomeňte na Valdemara Matušku, jak se jmenuje píseň, no, ve které vláha padá na vlasy, je uplakaný počasí. No, zase jsem marná. Dášo.
1: Mrholí.
0: Mrholení, dešťové kapičky nebo kapky vody menší než dešťové kapičky vysvětleno meteorologickou terminologií. Dobře, tak tady se asi chytím. Ve které písni skupiny Činasky se zpívá Hustě sněží,
1: no, tak to je
0: klikatou a dlouhou k cestu krájíme krok za krokem. No tak to je jasně naše podkrkonošské Vrchlabí. A ještě, promiňte, na tohle se musím sama najít odpověď, pokud se mi to podaří. Déšť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. To jsou počáteční slova písně kapely MIG 21. A zase nic. Dobře.
1: Zvolna kalhotky si sundej.
0: Fakt.
1: Nebo ono z toho mé kalhotky si sundej teda jenom.
0: Co nebo kdo nás obul do bačkor v písni Olympiku, taky jsem se narodil bos. Zdeněk mi do sluchátek říká Mráz, máme ho v archivu? Kýve hlavou, tak si to poslechněte.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Tak Mariandová, meteoroložka a kvízová dáma, a možná kvízová dáma a meteoroložka, ale to je vlastně jedno. Když se občas dívám na vaši soutěž, tak že bych si říkala, tyjo, jako budu hrát naplno, anebo občas někoho nechám postoupit. Ale četla jsem v nějakém starším rozhovoru s vámi, že vlastně to z člověka tak nějak vyletí a že vůbec v tu chvíli jako za toho druhého nepřemýšlí, protože je to prostě hra.
2: No, je to hra, no. My jsme tam prostě lovci a jsme tam od toho, aby jsme předvedli co nejlepší výkon. Mm. A je to těžký samozřejmě, no. Mm. Člověk to může přát těm soutěžícím, jak se, ale stejně prostě hraje, protože je tam od toho, no. Mm.
1: Za kterou odpověď, kterou jste kdy dala na jakoukoliv kvízovou otázku v těch předchozích soutěžích, které jsme tady jmenovali AZ Kvíz, Riskuj a podobně, jste na sebe pyšná do dneška?
2: Já nevím, jestli to teď dokážu dobře vysvětlit, ale v AZ Quiz jsem jednou dostala otázku na piano nobile, což je nějaký patro, takový jako, říká se tomu vznešený patro na nějakých zámcích a v takových palácích a takhle. A bylo tam PN, ale jsem si vzpomněla na piano nobile. A to, že tenkrát tam se mnou ještě byl jako tatínek se podívat, nebo vlastně on tam taky soutěžil, ale ne v tom stejném kole jako já, že tam seděl. A pak říkal, teda piano nobile, to jsem nikdy neslyšel. A úplně byl na mě pyšnej on tenkrát, tak to mi uvízlo v paměti, no.
1: A vaše dcery, je na nich vidět, že je to baví taky? A nebo už jako jakákoliv otázka, kterou jim položíte? Ano, nevím, byla. Jako jednoduché odpovědi, které dostáváme od svých dětí.
2: Ne, tak oni jsou to zhraví, takže je to baví, no. Dokonce už jako víc než dřív jsou se mnou ochotný hrát nějaký ty deskové hry, třeba který jsem nedělala, nebo... Hmm. To je těžký, protože já už jsem jich dělala tak strašně moc a vždycky dostanu vzorek, takže doma většinu toho, co máme, tak jsem dělala já, ale tak člověk se taky nepamatuje úplně všechny odpovědi, protože když mám do něčeho udělat 16 otázek na nějaký téma, tak prostě si musím hledat nějaký zajímavosti, vyhledávat na internetu nebo v knížkách nebo tak. Takže si nemyslím, že bych odpověděla 100% otázek ve hře, kterou jsem dělala já. Ale jo.
1: A to je to zábavnější, toho, kdo s vámi hraje.
2: Jo. No, tak jako já myslím, že já jsem na ně taky jako pyšná, protože si myslím, že na svůj věk mají taky dobrý přehled.
1: Kolik jim je?
2: Ty jedny budete 16 a jedny je 11. Mm. No a myslím si, že jako si vedou velmi dobře.
1: Budou humanitně nebo přírodovědně založené?
2: Tak ta jedna je strašně šikovná na matiku.
1: Takže matfyzačka, meteoroložka?
2: No, víme, to je ta mladší. Ta starší teda ne, že by nebyla, ale prostě ta mladší je opravdu jako vidím, že ten potenciál je tam asi velký. No. Mm. No a ta starší zase hrozně moc čte a miluje divadlo a vlastně obě dvě mají rádi hudbu, takže zpívají. Mm. Tak mám z nich radost.
1: Je fakt, že vlastně kvízy pro mě a moje blízké i kamarádky, se kterými pravidelně jezdíme na podzim na kola obytným autem, tak mě kvízy dokáží zkrátit cestu. A to jako limitně zkrátit cestu. Prostě nekonečně krátká se mi zdá cesta, já nevím, z Prahy do Innsbrucku, když mě někdo krmí kvízovými otázkami.
2: No, tak to věřím. No, já si myslím, že takových lidí, a mám i zpětnou vazbu, že takových lidí je dost, ať už vlastně třeba si berou do auta ty kartičky z těch různých her a jen si tam čtou bez nějakého plánku, kde by postupovali, ale prostě ty otázky, anebo i vlastně s tou knížkou, tak to mám zpětnou vazbu, že se lidem líbí a že to hodně takhle využijou třeba i na nějakých různých prostě posezeních s přáteli a tak. Tak to mám z toho radost, když to slyším.

0: S Dagmar Jandovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Studiem se ozývá smích, což je vždycky dobré znamení toho, že je ta správná pohoda. Co musí být v té špatné odpovědi tak, aby po ní ten odpovídající sáhnul, pokud ho máme tou jakoby nesprávnou odpovědí ulovit?
1: Tak pokud ho máme ulovit, tak něco, co je jako matoucí, no, co se třeba člověku plete, nebo...
0: Jasně, pernamentka, permanentka...
1: No, ne, ale tak jako třeba, já řeknu příklad, třeba když dáváte otázku na to, kdo namaloval nějaký obraz, tak když tam dáte ty možnosti, že je třeba z úplně jiného období, tak se na to nikdo nenachytá, ale když tam potom dáte, že to nakreslil buď Manet, nebo Monet, nebo Pissarro, nebo jo, takhle, že to je všechno ze stejné doby, nebo Renoir, jo, tak vlastně... To není zábavná otázka, že jo, ale potom, ale prostě, ale zase je matoucí, protože člověk ví třeba, z jakého je to období, ale vytáhnout toho správného člověka je pak těžký. No.
0: Byl nějaký moment tvorby nebo vystupování v pořadu Na lovu, který byste si jako zopakovala ještě jednou, který byste znovu chtěla zažít, nějaká radost, která tak spontánně přišla?
1: No, já bych si třeba zopakovala letošního Silvestra, protože jsem tam byla za Marge Simpsonovou. A hrozně se mi to líbilo. Hrozně mi bylo líto, když jsem pak ten kostým ze sebe musela sundat.
0: Rozumím. No, ty když se řekne Simpson, tak já vidím kumuly, že jo? Co vidíte vy? Jaký druh oblačnosti vidí Dagmar Jandová? To ve znělce prostě, když někomu nemůžu popsat, jak vypadá kupovitý mrak kumul, tak mu řeknu Simpsonovi. Víš, ty mráčky ze Simpsonu. Tak pojďme na poslední otázku dnešní záletů. Klade ji umělá inteligence. Mimochodem dnes jsem v jednom rozhovoru s kolegyní meteoroložkou se dozvěděla, jak moc už umělá inteligence pomáhá v modelování, v předpovědích počasí. A co všechno už umí určité modely, co se týče umělé inteligence do budoucího vývoje počasí, napočítat, zapracovat. Otázka, kterou má umělá inteligence, Dagmar, pro vás. Když máte před sebou novou otázku k vízu nebo novou meteorologickou vízu, co vás víc vzrušuje? Hádanka, která vás nutí přemýšlet, anebo předpověď, kterou je třeba rozlousknout?
1: Teď už asi hádanka, nad kterou je potřeba přemýšlet, no. To je prostě můj život, mě to prostě strašně baví. Jak ty kvízy vyrábět, tak vlastně mě vlastně na tom lovu i strašně baví to hrát, jo. Pro mě to není jako práce, že tam jdu do práce a dostanu za to nějaký peníze, já tam prostě jdu zahrát a hrozně mě to baví.
0: Gamblerství vlastně v tom nejlepším slova smyslu, že?
1: Myslím, že to máme takhle všichni lovci. A protože nás vlastně taky vybrali, protože to z nás cítili, že jsme takový nadšenci.
0: Může na kvízových otázkách vznikat závislost?
1: No, já myslím, že jo, já myslím, že já jí mám, to je těžkou.
0: Je to ještě jedna otázka umělé inteligence, která mě docela baví. Zní, v kvízu rozhodují vteřiny, v přírodě trpělivost. Kde se vám přemýšlí nejlépe? Tak v noci to už jsme říkali, no, že fungujete v noci. A kde?
1: No, já si jako na přemýšlení vyloženě potřebuji ticho, no. Takže já si myslím, že kdybych měla šanci dělat třeba ty otázky nebo odpovídat někdy v noci v lese, tak by to bylo úplně ideální, což se mi teda samozřejmě nikdy nepoštěstí, ale asi tak. No, já miluju les, prostě ráda chodím do lesa, kde je ticho, jenom prostě zpěv ptáků a žádný auta a takhle, takže to, kdybych si měla vybrat nějaký prostředí, tak určitě tohle.
0: Tak já jsem si dnes zase rozšiřovala obzory a byla jsem v příjemném prostředí ve studiu Českého rozhlasu s Dagmar Jandovou a moc si přeju, Dášo, aby vás to nadšení, které máte pro práci, kterou děláte, nikdy nepouštilo, protože my čtenáři, posluchači, diváci to vždycky oceníme. Já osobně určitě děkuju.
1: Já moc děkuju.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nemocnice v Jablonci má přes léto víc dětských pacientů. Stát začne příští týden vyplácet superdávku. Hospic svaté Zdislavy upraví vjezd do svého areálu. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin víc dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné způsobené tím, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetření, často zamíří právě do městské nemocnice, říká Nikola Rubešová.
2: V případě, že to je zranění, který si vyžaduje lůžkovou péči, tak jsou tady na lůžkovém oddělení. V druhém případě léto, jsou vedra, takže tady míváme hodně děti zvracej, úpaly.
0: Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Liberecký hospic svaté Zdislavy bude mít nový vjezd do areálu. Díky jeho přesunu se zlepší přístup pro větší vozidla, například pro hasiče nebo sanitky. Přibude i nový plot a pojezdová brána. Úpravami hospic navazuje na rekonstrukci ulice U Sirotčince. Tu stavbaři opravují v

0: Zaparkovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo 9 lidí zraněných, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí. Sport. Ve třetím kole fotbalové šance ligy nastoupil Jablonec proti Slovácku. Severočeši před malou chvílí zdolali soupeře 1-0. Počasí. V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno, místy přehánky a bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítra čekáme přes den polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Na horách to bude 24 až 27 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biopředpověď na zítřek hlásí trojku, tedy vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké
3: takže
1: zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krvácely vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo? A to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky.
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop, v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře v té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší. Ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kostí?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba dva dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se toho jí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam oříšek.
1: Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti. No. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, a teď si toho vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, ano.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. To 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic, ale i mezinárodní účast. Zúčastnili se 3 muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně a člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: Pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma MyHeritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jež židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
2: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší české hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
4: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
5: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
4: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
5: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do Horst chodí stále

0: ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
3: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejblíž člověk, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu. Ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Cáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou, Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce, určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem a počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
2: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát a poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opeptíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do tíže se vyklopí majonéza,
4: do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak jí musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Hasiče zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny ranní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. Zčásti je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
2: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí. Ti v pozadí. Ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
3: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Byl to Franta Univerzál.
3: Co kdo?
2: No, náš komik.
3: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
4: Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
4: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
2: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
4: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
5: Ale že koukám jako blázen.
2: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem,

0: No, to by mu něco vyhrát taky
1: no,
0: u toho?
1: No, říkám, že ano.
0: Jo?
1: No.
0: No, tak to jo, to bych se zúčastnil.
1: No, tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
0: A to bych mu něco vyhrát, říkáte?
1: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
0: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
1: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
0: No, kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
1: Ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
0: Jo, tahá, no. Já už vím, jo.
1: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
0: Ano, ano.
1: A kdo
0: ano.
1: Má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
0: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
1: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
0: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
1: To donese pořadatel po skončení soutěže.
0: Aha, tak potom, no. Dobrý.
1: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
0: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
1: Ano.
0: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
0: Jo, takhle,
1: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
0: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
0: že jo?
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
0: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
0: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, aby se přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
0: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
0: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
0: Zanzibar?
1: No, ano, Zanzibar.
0: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
0: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
0: Ano, u jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
0: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
0: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
0: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hrály takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je v mládě.
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: to
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: A jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano. By mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. má právě, kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo, nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A no prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ale jo, to jo,
3: jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: Ovšem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě.
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře, no. Domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale je, medvědí ale... hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to jde jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Jste jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady,
0: vlastně obrácení, tady, že
1: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka a přijde sem, to je zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě,
0: ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Taky není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, damn it. Blbý písmo tohle, ale... Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou tak jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudý, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníkova dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žvrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Že by se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko. To je váš vynález?
2: No, to je. No,
1: ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji.
2: A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
2: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
2: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
3: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte? No.
2: Jo.
3: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: A já myslím, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
2: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
2: No jo. A
3: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
3: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
2: no.
3: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zas mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a takový
2: ten. Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, no. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece nám dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řek.
3: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
3: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/Linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Kartom na burek, kad taki porcelan. Sam odrej, mac.

0: tatuaje. Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vyst pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Takže, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: No, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má v čili, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát. Takže když to stojí 10 korun, ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má, no, tak takhle,
1: je.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávali, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, ne, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak jsou ty ocelový kotouče, kterými si řeže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím

0: říct, že už tady toho mám plný štelářů a furt něco o nich vemu, jo. No a to jsou aj některé drahé věci, za 60 tisíc lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
0: já
1: že?
0: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru. Uh-huh. A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to. Uh-huh. A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouči a všechno, to potřebuji. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
0: Že jsi taková dobrá duša.
1: Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
0: No. Tak v některých věci takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně takhle, věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
0: No, takhle tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
0: A kud nabízí ho nějaký rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
0: No taky děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: Dvakrát, když to vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolila teď úplně zase k další, někomu další.
2: Do třetí se všeho dobrýho.
1: Do třetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, paní Jitka. Aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní téma. Obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ve starých a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, co se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve slevě,
2: protože, v akci. Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no je.
2: Přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom.
1: Mm-hmm.
2: A budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s ním chodil z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho vozil ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak
2: a slevy,
1: krása.
2: Protože tam je, on tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, farma, vám přítel vám to řekl, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Volady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměný kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Jo, tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo
1: se,
2: nějaká železnice,
1: určitě se
2: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
2: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte tak se jo, hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jste to slyšeli? Srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leta, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujem.
0: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když ano, přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
1: No tak to se tam nedostaneme. Jako bohužel.
0: Nejedete, že byste sedli na autobus a popojili, ne, třeba ne, co se týče ne, oblečení, boty, obuv nebo
1: no,
0: cokoliv.
1: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacos, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
0: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
1: Ano. Tak,
0: jo, já vás poslouchám, nebojte.
1: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možný, možnost, tak to využívám.
0: Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
1: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
0: Žádný není, tak to je dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
0: Děkuju.
1: Šťastnou cestu domů, no.
0: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschledanou naslyšenou, no a my pojedeme jinak, telefon samozřejmě k nám stále stejný, 731 800 900, a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Tuško, tak či mám začít? Téma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic, protože nebyl jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkala, že jde chtěla kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo, jo, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo. A teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada, původně cena, když jsem se díval do kalatekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako, když budu potřebovat jednoho za dlouho, tak bych v principu bych si ji nekoupil, ale protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich ňapnul a mám ji doteď doma, že
0: no
1: si ji potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí, kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružně pivo od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkový, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější, takže to z Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuju, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím, o čem je řeč.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký jo, nový den. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.

0: Kdo má tě rád? A Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám tak, já srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. No to máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedena. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré. Tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky. Jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno. A co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo? Takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
1: tak
0: zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý, jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi zmíní.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase děkuji příště
1: pěkně
0: u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Využijeme sluníčka. Ano.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. Mm-hmm. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný leták ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím. Mm-hmm. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Uh-huh. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. Mm-hmm. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale u těch ekologicky. Nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: i možná
0: je,
1: i levnější.
0: Proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, no a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvalitovali zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak, nebo... tak já jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Mm-hmm. To přijdou tyhle věci spíš jako za manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na vlastně zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně.
0: To koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom, jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o, jako o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tak... tady na mě tady signalizuje,
0: no.
1: Že i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Mám jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaši paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Uh-huh. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do skránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný skránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám. Nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla, ze všeho, ještě když nebyli sečenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Nic, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak... No, musím, no. No.
0: Tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. No. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako. No.
0: Jasně, přijdou, pomůžou.
1: Nějaký potřebič nebo tak to mi poradí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte? Ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No, a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: Je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: To byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin'.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy

0: Zavináč rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala a tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak

0: globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no, a prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem si tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, lehátko, který mělo podpěru vlastně pod pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. No a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to tak jestli. A prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koščíku a říkám si, no, zeptám se třeba u kasy, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no, vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slevu dají, no, což oni slovy chovývají, ne, no, slevu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídá dali, že, nebo tam vlastně ta pro, za tou kasou ještě tam byl nějaký, no, nějaký pán, jako taky vlastně z personálu a že teda jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slevili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou, nemůžou vůbec nic, nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
1: Jasně, dobře, ale já vás trošku přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
0: No to vlastně bylo ve slevě, ale teď, no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, vím, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu, někde tamhle, prostě...
1: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
0: no, tak
1: do odpisu.
0: To, tak, tak, no tak, když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
1: Ještě
0: taky...
1: se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
0: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
1: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení, to, jako, nebo...
0: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby... Vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, ve svým podstatě. Takže no, jako nekoupit, jak si, o, tak jak co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujímá, ještě si to koupím, už když to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
1: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá, jo, konkrétně, nebo nezajímá a tak dále. Ale...
0: Já jsem, jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem odpověděla. No.
1: Určitě.
0: Tak nějak, prostě.
1: Dobře, tak každopádně.
0: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
1: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Všem hlavně zdraví, naslyšenou.
1: Přesně tak. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už víte malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím. A koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu domů a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
1: Ne, to nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Hmm. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedá mě to. Vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potra?
1: To si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela kupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
0: No.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde. Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte, to zákulisí, ano.
1: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic se nadělá, no.
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo, tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře, paní, to jste hodná. Aspoň někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zaloubení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam může jeden uplatnit, nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečetla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření.
0: Jo.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Třeba ano,
1: když
0: ano,
1: ten
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučných červů, já se bojím, jo,
0: jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není, a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte, pánečku, pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm.
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost,
1: zkrátka. No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
0: Ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou ušitý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodej v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Ní, takže tam byli, tak nakupovali, no.
0: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala
1: takhle,
0: určitě.
1: Když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak
1: to
0: je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co ano. On, kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Zdraví,
0: jo, taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando. Doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů do posud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. A nás určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám ten chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Tak nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živá mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Ten nám se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neobtívám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusnýho. Nedopečenýho, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másova nebo takových letě, tak na to si dávám pozor, mléční výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. Protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaleno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: Krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franz. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to, podívej se, je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti.

0: Dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
1: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
2: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
1: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je vinklář charakter.
0: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo, masového sdělovadla?
3: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
1: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
0: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
4: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
1: No, ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
4: No, ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. Teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
1: A to byly velké dveře do sklepa.
4: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
1: to, a rád,
4: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju když jsem

0: velice žíznivá a krásný.
1: No,
0: dobytý
2: baterka. Já bych chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já, jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby sem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře. Že já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
3: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
4: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm tým 70 nám se píše, že smaroval firmy, že jak remem na boty, pěkně prosím.
3: No
4: dokonce.
3: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
0: Jednou, já bych... Promiň.
2: Jednou, se ptala, máš to připravený.
0: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... Vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kuci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
2: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přeci jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká. potýká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká: Ježíš, to jsem rád, že vás vidím. Já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká: a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá: no, a dokdy to potřebujete vědět?
3: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortika, už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídal, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli?
4: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
5: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
3: To rád slyším.
5: Této Brně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá, Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval se spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zase do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydl za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000, a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dává 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je, mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli. No a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
2: A kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruta.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000, ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
2: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teď, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teď dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916, ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 ale aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě,
3: nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak třeba přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho. A se každý
3: no
2: zaslouží.
3: Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu být ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.